Rádio Jih i online. www.radiojih.cz Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Břeclav na 101.4 FM.

strachu nevěším, pojedu lodí. Než si to hodit, spíš se hodím do pohody u vody a počkám si, až retro zase

0: koupíte značkové elektrokolo v hodnotě 80 tisíc korun.
1: Dejte si v Horonínském Burgers Fresh Burger Bistru do 28. května parádní burger nebo žebra.
0: A zapojte se s účtenkou do soutěže o značkové elektrokolo v hodnotě 80 tisíc korun.
1: Velké finále nás pak čeká v pátek 29. května tady na Rádiu Jih.
0: Více info na www.radiojih.cz.

0: značkové elektrokolo v hodnotě 80 tisíc korun.
1: Dejte si v Horonínském Burgers Fresh Burger Bistru do 28. května parádní burger nebo žebra.
0: A zapojte se s účtenkou do soutěže o značkové elektrokolo v hodnotě 80 tisíc korun.
1: Velké finále nás pak čeká v pátek 29. května tady na Rádiu Jih.
0: Více info na www.radiojih.cz.

Jednou mi drahá říká, miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku, v útulku v Měcholupech, mají dobrý výběr, zdá se, kočky jsou zcela zdarma, jen kočka.

prvních pár dnů soužití. Vše vypadá nevinně, koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnech

za noc nejmín pětkrát jí okno otevřít dnu. V práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu, že občas hrdě nám tmu. Donese zakouslou myš, poznáš až ráno, když se

nejspíš kočku s erorem.

0: Kupte značkové elektrokolo v hodnotě 80 000 korun.
1: Dejte si v Horonínském Burgers Fresh Burger Bistru do 28. května parádní burger nebo žebra.
0: A zapojte se s účtenkou do soutěže o značkové elektrokolo v hodnotě 80 000 korun.
1: Velké finále nás pak čeká v pátek 29. května tady na Rádiu Jih.
0: Více info na www.radiojih.cz.

4 minuty a bude 17:30, krásné pondělní ráno. Za ten 25. května vinčujeme zraní z Dirády, ze které už za chviličku vyrazí taky Mikuláš Josef. A vyrazí na celou jižní a jihovýchodní Moravu s nabídkou Ferrari. Kousek hot nabídne Ina. A má zase Emily. A v úvodu nového pracovního týdne se taky mrkneme, jak dneska bude.

0: Posloucháte Rádio Jih i online. www.radiojih.cz Rádio Jih. Počasí.
1: Ještě jednou krásné pondělní ráno, Moravo. Jak tedy dnes bude? Oblačnosti čekají meteorologové jen málo. Převládat bude skoro jasno, nanejvýš polojasno. Během odpoledne a k večeru se bude navíc postupně i vyjasňovat. No a nejvyšší odpolední teploty letních 29 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji maximálně 27 stupňů. Míříme k aktuálním teplotám v Blatnici pod Svatým Antonínkem 15, v Hodoníně 17 stupňů Celsia, v Pasohlávkách či Šlapanicích dokonce 18 stupňů Celsia.
0: Rádio Jih. Doprava.
1: A hezké pondělní ráno i na cesty. Míříme na silnici 2. třídy číslo 429 na Vyškovsku mezi Kozlany a Nesovicemi u odbočky na Kojátky. Počítejte s omezením kvůli opravě vozovky. Šťastnou pondělní cestu z ranní jízdou Rádia Jih.
0: Ranní jízda. Ranní jízda. Na Rádio Jih.
1: Za chviličku se mrkneme také do kalendáře, odhalíme, kdo má v pondělí 25. května svátek a podíváme se i lehoulince do historie. I dnešní den má možnost nabídnout nějakou tu zajímavost a řeč bude třeba i o pojišťovacím agentovi. Teď ale Mikolas Josef a Ferrari, krásné ráno, ať se vám daří a nezapomeňte do zbrusu nového pracovního týdne stoupit tou správnou, tedy pravou nohou.
0: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 101.4, Brno 105.

0: 37 a v pondělní ranní z Robin Schultz, Sun Goes Down, za chvíličku Emily May a tento kousek pošleme Violám, již mají v úvodu nového pracovního týdne svátek. Jméno Viola je krásné a voňavé, stejně jako jarní kvítky fialek, barva jména je fialová, svoji nositelku propojuje s duchovnem a vyšší mocí. A tak v pondělí 25. května míří gratulace po ránu na Kyjovsku, kde máme 5 žen s tímto nádherným jménem. Slavkovsko hlásí 4, dnešního slavenkyně Uhersko-Brodsko 10, Hustopicko 4. I tam tedy pofrčí Emily a Maj. Svátek mezi našimi zvířecími mazlíčky po celý dnešní den slaví Arif a Annie, tak Hafanova kočičkám také všechno nej. No a když jsme před pár minutkama v ranní zdi rádi slíbili, že se podíváme i na nějakou tu zajímavost, tak míříme do roku 1721, kdy se stal John Copson prvním americkým pojišťovacím agentem. Mimochodem, pátrali jsme po historii pojišťováků, jméno toho úplně prvního na světě sice není známo, či minimálně jsme ho nenašli, ale jisté je, že pojišťovnictví jako takové zaznamenalo rozmach už více než 100 let před prvním americkým pojišťovákem. Už v 16. století se totiž v Londýně oficiálně živila asi 30 lidí takzvaným námořním pojištěním, jež rozkládalo riziko ztráty lodi mezi desítky investorů. V roce 1961 prezident Spojených států amerických John Fitzgerald Kennedy ve svém projevu uvedl, že by Spojené státy měly v rámci programu Apollo dopravit člověka na měsíc a bezpečně zpět na Zemi do roku 1970. A tohoto cíle Spojené státy americké dosáhly v roce 1969. No a v roce 2001 se stal tehdy 32-letý Eric Weinheimer z Colorada prvním nevidomým člověkem, který dosáhl vrcholu Mount Everestu. A ještě se podíváme do narozeninového kalendáře, protože narozky dneska slaví hokejový útočník David Pastrňák. Tak mu blahopřejeme, Violám posíláme hudební dárek.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: startu posledního květnového týdne roku 2026. Díky, že posloucháte Raní z do rádia jich. Máme 6:15, za chviličku další hity pro dobrou náladu, třeba Lady Gaga, Doučí, anebo kapela Blue. No ale teď už z křeťáka Raní vtípek, dobré ráno.
1: Krásné ránečko, v obchodě Zuzka zkouší blůzku, je v kabince a křičí na manžela. Malá, malá, a muž na to co, blůzka nebo kabínka?
2: Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Hezké pondělní ráno, Moravo. Na startu posledního květrového týdna roku 26. V ranní zdi rádej hity pro dobrou náladu po 6. luna Bailando. Taky Alex Warren. Nebo kapela Kabal. A hned v úvodu nového pracovního týdne nabídneme čerstvé jihomoravské zprávy. A kromě něho se dozvíte, že Jižní Morava dál stárne. A na Jižní Moravě bude dál teplo. Dnes naměříme až letních 29 stupňů Celsia. Podrobnosti už za chviličku a nezapomeňte na soutěž o elektrokolo.
1: Vyhrajte značkové elektrokolo v hodnotě 80 000 korun. Dejte si v Horonínském Burgers Fresh Burger Bistru do 28. května parádní burger nebo žebra. A zapojte se s účtenkou do soutěže o značkové elektrokolo v hodnotě 80 000 korun. Velké finále nás pak čeká v pátek 29. května tady na Rádiu Jih. Více info na www.radiojih.cz.
2: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
3: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
0: Hezké pondělní ráno, Moravo, právě odbíjí 6. hodina.
1: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
4: Jižní Morava dále stárne, seniorů je více než dětí a v Brně vzniká nová galerie v bývalé tovární hale. Jižní Morava má nejstarší populaci za poslední roky. Na 100 dětí do 14 let připadá už 143 seniorů nad 65 let. Podíl lidí v důchodovém věku loni poprvé překonal hranici 20%. Průměrný věk obyvatel kraje je 43 let, nejstarší lidé žijí na Hodonínsku. Statistiky zároveň ukazují rekordně nízkou porodnost. Narodilo se nejméně dětí od roku 1989. V areálu bývalých Šmeralových závodů v brněnské Křenové ulici vzniká nový kulturní a galerijní prostor Šmeral Art Factory. Industriální hala nabídne výstavy, workshopy i místo pro setkávání a veřejnosti se otevře začátkem června. Tvůrci při úpravách zachovali původní ocelovou konstrukci i syrový vzhled budovy, aby si prostor udržel autentickou atmosféru. Projekt navazuje také na dlouhodobě fungující legální graffiti plochu v areálu. Zakladatelé chtějí propojit současné umění street art a život ve městě přímo v bývalé tovární hale.
1: Rádio Jih. Počasí.
0: A v úvodu nového pracovního týdne bude pěkně teploučko. Oblačnosti čekají meteorologové, jen málo, převládat bude skoro jasno, na nejvýš polojasno. Během odpoledne a k večeru se bude postupně vyjasňovat. Nejvyšší odpolední teploty až 29 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji maximálně letních 27 stupňů. Aktuálně v Kyjově 17, o stupínek více, tedy 18 máme ve Vracově, Bořeticích i Polešovicích.
5: Poslední šance. Využijte doprodej vozů Hyundai i20 a Bayon se spolehlivým čtyřválcovým motorem. Vista Car Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce Hyundai.
1: Rádio Jih. Doprava.
0: Hezké pondělní ráno i na cesty opatrně na D2 mezi 53. a 54. a půl tým kilometrem směrem z Brna na Bratislavu probíhá oprava mostu, provoz je veden jedním jízdním pruhem a na Vyškovsku mezi Kozlany a Nesovicemi urbočky na Kojátky počítejte s omezením kvůli opravě vozovky. Šťastnou pondělní cestu.
1: Ranní jízda. Ranní jízda. Na rádiu Jih.
0: A s novým pracovním týdnem a školákům začíná taky další školní týden. No a tak se podíváme do škol. Ministr školství Robert Plaga chce řešit problémy kolem letošního testování páťáků a deváťáků. Prozradíme, o co jde a kdeže je zřejmě zakopán pes. Teď Luna a Bailando.
1: Hrajeme hity pro dobrou

0: 6 hodin a 9 minut, krásné pondělní ráno, Moravo. To byl Alex Warren, Záklečku Safri Duo a klasika Played Live. A teď ale to jedno školní téma. Ministr školství Robert Plaga chce řešit problémy kolem letošního testování páťáků a deváťáků. Kvůli kritice si dnes předvolá šéfa školní inspekce Tomáše Zatloukala a připouští i přerušení nebo úplné zastavení testů. Vadí mu technické potíže, obsah některých otázek i načasování testování. Kritiku ale zvedli hlavně dotazy na psychiku dětí, sebevražedné myšlenky nebo rodinné zázemí. Kritice od některých rodičů a učitelů čelí také to, že po dokončení vědomostního dotazníku žáci odpovídali na sadu otázek mimo jiné na pocity duševního zdraví, zmíněné sebevražedné myšlenky a vůbec na vybavení domácnosti nebo vzdělání a profesi rodičů. Kdo ti učil, co získat, to je otázka. Na kobereček míří šéf školní inspekce, na kobereček k ministrovi, tak uvidíme, co se z toho všeho ještě vyvrbí. Posíláme další z hitů pro dobrou náladu a za pár minut zamíříme v pondělí 25. května taky k rannímu tématu.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

6:17, pondělní raní z děda v pánka, Get Lucky, za chviličku kabát a malá dáma. Teď ale k tomu zmiňovanému ranímu tématu. Dneska, dámy a pánové, zjišťujeme, tedy alespoň bychom chtěli, budeme velmi rádi, když se zapojíte. Dneska tady zjišťujeme, kolik by po světě běhalo, řekněme, malých barů, festivalů nebo autobusových zastávek. Ptáme se, jak by se jmenovalo vaše dítě, kdyby bylo pojmenováno podle místa, kde se potkali jeho rodiče. Kde jste se seznámili, kde to všechno začalo. Budete mít chviličku čas, budeme velmi rádi, když nám to napíšete na Facebook a rádi, když nám pošlete SMS-ku nebo WhatsApp zprávu na 606 703 889. Kdyby se vaše dítě jmenovalo podle místa, kde jste se potkali, kde se potkali jeho rodiče, kde se seznámili, kde je to začalo, jak jsme říkali, jak by se jmenovalo. Myslím si, že dneska můžeme očekávat krásnou

0: hitparádu hodně zajímavých jmen.
1: Pořiďte si prostorné SUV MG ZS již za 439 tisíc i se 7letou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce MG v Hodoníně. www.jonal.cz.
2: Rádio Jižní Moravy.

0: na startu nového pracovního týdne. I dnes tady máme v ranní zdi Rádej hity pro dobrou náladu. Za chvíličku seš. Taylor Swift. A nebo třeba taky rybičky 48 a holky. Pondělí 25. května, za chviličku v ranní zdi Rádych nabídeme krátké jihomoravské zprávy, mrkneme na cesty a podíváme se na poránu poměrně vysoké teploty.
1: Myslíte si, že znáte Jižní Moravu opravdu dobře? Jižní Morava je plná zajímavých míst, osobností i událostí. Odhalujte je s námi každé všední odpoledne po 16. hodině v nové soutěži Tajemný jih.
2: A tentokrát v Tajemném jihu soutěžíme o poukazy na zážitkové malování a v úterý a ve čtvrtek dokonce o týdenní letní příměstské tábory pro děti v břeclavském uměleckém ateliéru Art Tia v hodnotě 4000 korun. Objevte radost stvoření bez tlaku na výkon. Ateliér Art Tia Břeclav. Více na tymeaturciak.art.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Mkalev Fest v Mikulově. Tohle léto jasná volba. Čeká tě hvězdný line-up. Ben Cristoval, Nicolas Josef, Mike Spirit a Grimaso, Kontrafax, Nick Tendo, Human a za Myšník a Pam Rabbit. Sobota 1. srpna. Amfiteátr Mikulov. Připrav se na den plný hudby a skvělého jídla. Prostě nezapomenutelný zážitek pro všechny. Kupuj vstupenky pro sebe a svou partu teď net na mklvfest.cz a buď u toho!
5: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
6: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
7: What's up? Zdravím celýho Hronína okolí, moje jméno je Mikel Vertes a chtěl bych vás všechny pozvat na student party do Hronína, která bude už 30. května o 6 hodin na zahradě Gimpu. Čeká na vás večer plný hudby, energie a skvělé atmosféry. Zahrají taky PNDJs, Andrew Milk a já tam budu mít svůj koncert. Poprvé na domácí půdě. Tak vem kámoš a doraž, bude to velký.
8: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
0: Dobré pondělní ráno, Moravo, je 6:30.
9: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
10: Příprava obchvatu Břeclavy udělala důležitý krok kupředu. Ředitelství silnic a dálnic aktuálně získalo společné povolení, takže projektu už úředně nic nebrání. Silničáři nyní vybírají firmu, která více než 11 kilometrů dlouhou stavbu za asi 3 miliardy korun postaví. V brněnských Židenicích začala stavba nového domova pro seniory, který nahradí zdemolovanou budovu mezi ulicemi Gajdošová a Viniční. Nové zařízení nabídne 300 lůžek, tedy o 75 více než původní domov.
9: Počasí.
10: No a už po ránu máme teploty hodně, hodně vysoké. 17 hlásí Brno, 16 stupňů měří Prušánky, Moravská Nová Ves a Vlčnov.
9: Rádio Jih. Doprava.
0: Znovu frčíme také na cesty, podíváme se do Brna i na dálnici D2. V Brně v Bystrcké ulici došlo k dopravní nehodě osobního auta s chodcem. Na místě zasahují záchranné složky, počítejte se zdržením. A na dálnici D2 směrem na Bratislavu na 27. kilometru dejte pozor na porouchané nákladní auto. Projíždějte opatrně. Šťastnou pondělní cestu z ranní jízdou Rádia Jih.
11: Autobazary Top Centrum Car Kyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.
9: Ranní jízda. Ranní jízda. Na rádiu i.
0: Už za chvíličku další osvěžující hity dodáme. No a jak se říká, bez peněz nejsou, bez práce nejsou koláče, tak se podíváme na letní brigády. Prý to letos s nimi není zas až tak žhavé, ale žádnou tragédii taky neočekávejte. Pojďme za dalšími hity v pondělí 25. května. Jsme rádio Jih, rádio Jižní Moravy. Ať se vám daří.

0: 6.39 a v pondělní raní je tady s námi byla taky Taylor Swift, co 9, rybičky 48 a holky, já dneska slavím. Pojďme a teď ke zmiňovaným letním brigádám. Letos to prý není tak žavé jako v minulých letech. Firmy sice stále hledají sezónní výpomoc, ale nabídek je podle personálních agentur o kapičku méně než loni. Na druhou stranu si brigádníci mohou vydělat o něco víc. Hodinové mzdy totiž mírně stouply. Zájem studentů zůstává podobný jako v předchozích letech, častěji si ale přivydělávají také rodiče na rodičovské, seniori nebo lidé, kterým bohužel běžná výplata nestačí. Nejvíce teď hledají lidé do administrativy, zákaznické podpory třeba i z domu, skladů, kaváren nebo na letní festivaly.
1: Městy Spolešovice a Polešovičtí vinaři vás srdečně zvou na 9. ročník otevřených sklepů. V sobotu 30. května od 15 hodin bude na Vinařské ulici otevřeno 15 sklepů menších i větších vinařů. Těšit se můžete na bohaté občerstvení a cymbalové muziky Dolňáci Ališa. Více informací na www.polešovice.cz. V sobotu 6. června ožije nádvoří komunitního centra Pfan v Pohořelicích trhem s regionálními produkty, který je součástí slavností města Pohořelice. Představí se také držitelé regionální značky Brněnsko originální produkt. Těšit se můžete na poctivé dobroty, rukodělné výrobky i příjemnou atmosféru. Začíná se ve 13 hodin. Více informací na Facebooku MAS pod Brněnsko.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Léto v květnu pokračuje i dnes, pondělí 25. května roku 26. Meteorologové slibují až 29 stupňů Celsia. My se osvěžíme nejenom hity pro dobrou náladu. Za chvíličku nás čekají Arash a Rebecca Temptation, ale okořeníme si to dnešní ráno i ranním tématem. Dnes společně s vámi zjišťujeme, kolik by po světě běhalo takových malých, řekněme, barů, festivalů nebo autobusových zastávek. Jak by se zkrátka dobře, dneska se vás ptáme, jmenovalo vaše dítě, kdyby bylo pojmenováno podle místa, kde se rodiče potkali, kde se prostě seznámili, kde to zkrátka dobře všechno začalo.
1: Napsala Magda romantický bludník ze Strážnického parku.
0: No to Marek píše na Facebooku rádiích, jmenovalo by se Vinohrad. No, myslím si, Maro, že Vinohradu tady bude dneska celá řada. A jak tak jinak na Jižní Moravě?
1: Je to tak. Napsala Jarmila Ples, Plesovič, Plesovička.
0: No a u muziky zůstaneme. Míša nám napsala Vrakáč. Taky tam se seznámili muž se ženou, žena s mužem. Vzniklo manželství v mnoha případech. No a potom pochopitelně děti. Tak jestli hledáte inspiraci, jak pojmenovat vaše zatím ještě nenarozené dítě, nechci zrovna tvrdit, že toto je to nejlepší, co byste mohli na Facebooku rádia jich najít, ale přece jenom originální jména to jsou. Tak, kdyby se vaše dítě jmenovalo podle místa, kde jste se jako rodičové potkali, kde to všechno začalo, jak by se jmenovalo, dejte nám vědět stále přes Facebook rádia jich, k dispozici dnes linka 606 703 889 a ta akceptuje SMSky a WhatsApp zprávy. Tak se pochlubte, kde to všechno začalo.
2: Autobazary Top Centrum Car vykupují ojeté vozy všech značek. Top Centrum Car, Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný partner Dasvelt Auto. Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: kolumbijská kráska Shakira v pondělní ranní z dobré ráno Moravo po 7. Linkin Park a Indie. Osvěží nás Farná Zmiraj. A přidá se po ránu z úvodu nového pracovního týdne i Ed Sheeran. Novinky z jižní a jihovýchodní Moravy nabídne Indros, už za chviličku startují další čerstvé jihomoravské zprávy, které kromě jiného prozradí, že ředitelství silnic a dálnic získalo povolení pro obchvat Břeclavy.
1: Vyhrajte značkové elektrokolo v hodnotě 80 000 korun. Dejte si v Horonínském Burgers Fresh Burger Bistru do 28. května parádní burger nebo žebra. A zapojte se s účtenkou do soutěže o značkové elektrokolo v hodnotě 80 000 korun. Velké finále nás pak čeká v pátek 29. května tady na Rádiu Jih. Více info na www.radiojih.cz.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.

0: www.klimastyle.cz.
1: Slavnosti Břeclav jsou tady. Už 5. a 6. června v zámeckém areálu. Miraj, Činasky, Divokej Bill, Škvor, Tři sestry, Olympik, Vohnout, Tomáš Klus, Britská senzace Dehara a také velká gastrozóna a pivní speciály. Poslední lístky za zvýhodněnou cenu teď na webu slavnosti.cz.
2: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
3: Právě odbíjí 7. hodina, hezké slunné pondělní ráno, Moravo.
4: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
5: Ředitelství silnic a dálnic získalo povolení pro obchvat Břeclavy a Brno staví v Židenicích nový obrovský domov pro seniory. Příprava obchvatu Břeclavy udělala důležitý krok kupředu. Ředitelství silnic a dálnic aktuálně získalo společné povolení, takže projektu už úředně nic nebrání. Silničáři nyní vybírají firmu, která více než 11 kilometrů dlouhou stavbu za asi 3 miliardy korun postaví. Soutěž na zhotovitele má skončit v polovině června. Pokud práce začnou ještě letos, mohl by být obchvat hotov v roce 2029. V brněnských Židenicích začala stavba nového domova pro seniory. Ten nahradí zdemolovanou budovu mezi ulicemi Gajdošova a Viniční. Nové zařízení nabídne 300 lůžek, tedy o 75 více než původní domov. Stavba má podle města náskok asi 3 týdny a dělníci nyní dokončují betonování základů. Součástí objektu bude také terapeutická zahrada a zelená střecha s terasou. Hotovo má být na konci příštího roku.
4: Rádio Jih. Počasí.
3: V úvodu nového pracovního týdne naměříme až letních 29 stupňů Celsia. Ve Zlínském kraji maximálně 27. K tomu podle meteorologů očekávají jen malou oblačnost, převládat bude skoro jasno, na nejvýše polojasno a během odpoledne a k večeru se bude postupně navíc ještě vyjasňovat. No a po ránu skoro 2 minuty po 7. hodině Archlebov či Mikulov 20 stupňů, v Sokolnicích máme 19, ve Zlíně aktuálně 16 stupňů Celsia.
6: Poslední šance. Využijte doprodej vozů Hyundai i20 a Bayon se spolehlivým 4válcovým motorem. Vista Car Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce Hyundai.
4: Rádio Jih. Doprava.
3: Opatrně stále na dálnici D2 směrem na Břeclav na 27. kilometru. Je tam porouchané nákladní auto a pozor taky v Brně v Bystrecké ulici, jak už od nás víte, došlo tam k dopravní nehodě osobního auta s chodcem. Na místě zasahovaly záchranné složky. Teď dopravní policie nehodu došetřuje. Tak opatrně si hem šťastnou pondělní cestu.
4: Ranní jízda. Ranní jízda. Na rádiu Jih.
3: A po 7. hodině dodáme další hity pro dobrou náladu a podíváme se taky, kdo má svátek a nabídneme v pondělí 25. května i nějakou tu zajímavost z historie.

0: pondělí 25. května roku 2026 jsme na startu posledního květnového týdne letošního roku a v něm má svátek Viola. Jméno Viola je krásné a voňavé, stejně jako jarní kvítky fialek. Barva jména je fialová, svoji nositelku propojuje s duchovnem a vyšší mocí. Holky, všechno nejlepší. Za chvíličku pro vás hudební dárek Evča Farna a Miraj. Teď se ale ještě podíváme, jak hojně je užíváno na jižní a jihovýchodní Moravě jméno Viola. Tak třeba na Břeclavsku máme 9 žen s tímto jménem, na Hodonínsku o jednu méně. Gratulace po ránu míří na Uhersko-Radišsko, kde jich máme 13 a na Brněnsku máme 52. Viola ještě mrkneme na Zlínsko, tam jich je 11. I tam, ale za chvíličku zavítá onen slibovaný hudební dárek. Arif a Ani, to jsou zase jména vepsaná ve zvířecím kalendáři, tak tradičně hafanům a kočičkám všechno nej. No a teď pojďme do historie. Máme tady pár zajímavostí. V roce 1721 se stal John Copson prvním americkým pojišťovacím agentem. Mimochodem, pátrali jsme po historii pojišťováků, jméno toho úplně prvního na světě, alespoň podle dostupných zdrojů, není znám, ale či to jméno není známo, ale jisté je, že pojišťovnictví jako takové zaznamenalo rozmach už více než 100 let před prvním americkým pojišťovákem. Už v 16. století se totiž třeba v Londýně oficiálně živila asi 30 lidí takzvaným námořním pojištěním, které rozkládalo riziko ztráty lodí mezi desítky investorů. V roce 1961 prezident Spojených států amerických John Fitzgerald Kennedy ve svém projevu uvedl, že by Spojené státy měly v rámci programu Apollo dopravit člověka na měsíc a bezpečně zpět na Zemi do roku 1970. No a toho cíle USA dosáhly v roce 69. No a v roce 2001 se stal tehdy 32-letý Erik Weinheimer z Colorada prvním nevidomým člověkem, který dosáhl vrcholu Mount Everestu. A ještě narozeninový kalendář. 25. května má narozky hokejový útočník David Pastrňák. Tak přejeme pevného zdravíčka a Violám posíláme z pondělní ranní jízdy hudební dárek. Evča Farna, Miraj, vzpomeneš si?
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 18 minut po 7 v pondělní raní z Sugar Babe, Seba Učuna, o co nevidět Ed Sheeran a nebo Alice DJ. A teď důkaz v raní zdi rády, že ne vždy za volantem autobusu musí sedět profesionál.
1: Je to tak, máme tu norskou policii, která znovu řešila 14-letého chlapce, který se projel ukradeným autobusem. To slovíčko znovu je docela důležité, protože pochopíte, že to nebyl první prohřešek. Řidiči na jihu Norska si v polovině května všimli autobusu, který jel velmi podivně, což u nich způsobilo podezření, a tak se rozhodli vše zkontrolovat. Za volantem seděl podle svědků nezvykle mladý řidič. Policie autobus zastavila u města Kristiansand a zjistila, že ho řídí teprve 14-letý klučina. Vozidlo patřilo dopravní společnosti Unibus a mladík ho podle policie odcizil v asi 300 km vzdáleném mostu, takže už co si doopravdy dokázal ujet. V autobuse nikdo další nebyl, policisté ale upozornili, že jeho jízda mohla ohrozit samozřejmě ostatní řidiče, a policisté byli rádi, že ho odchytli. Nešlo ale o první podobný případ tohoto picmoška. Stejný chlapec se už letos v dubnu vydal autobusem z Osla až do Švédska a loni v listopadu zase několik hodin jezdil po Stavangeru, tak možná doopravdy, jestli tento nebude dělat řidič autobusu v budoucnu, tak už doopravdy nikdo. Kvůli nízkému věku ho policie nezadržela, po výslechu ho předala sociálním službám. Počkáme si na to ještě pár let, pak nějaký ten řidičák snad udělá a uvidíme, jestli doopravdy, možná jako je to tak miluje, jako že nějakým způsobem je to tak zažrán, že už teď musel si ten autobus zařídit. Zase na druhou stranu, když ujel tolik kilometrů evidentně bez nehody a tak podobně, možná v něm dřímá nějaký ten talent. Jako. Tím to samozřejmě nějak nezlehčuju, jako není to úplně nic jako parádního, že se ti prohání 14-letý klučina v autobuse, může samozřejmě kohokoliv ohrozit. Na druhou stranu jde vidět, že ta láska k autobusům je asi velká, a jestli už by někdo tím autobusákem měl v budoucnu být, tak asi ono.
2: Ano, tady si nemusíme pokládat otázku, či by se chtěl v životě živit astronautem, to asi nebude, ale tímto zdravíme všechny řidiče autobusů i řidičky těchto velkých dlouhých kár a posíláme další z hitů pro dobrou náladu. Za chvíličku v éteru ranní jízdy Ed Sheeran.
3: Pořiďte si prostorné SUV MG ZS již za 439 tisíc i se 7letou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce MG v Hodoníně, www.jonal.cz. Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Dobré pondělní ráno, Moravo. Lehce před půl osmou v ranní jízdě rádích Alice DJ. Popu třeba k Sindley.
1: Dívám se do slovníku a zkouším zahrát lejce.
0: DJ David Guetta, zpěvačka Sia. A taky Kygo. Za chviličku krátké pondělní jihomoravské zprávy za ten 25. května i v úvodu nového pracovního týdne se od Rádia Jih, Rádia Jižní Moravy dozvíte, co nového.
2: Poslouchejte Rádio Jih online.

0: posloucháte Rádio Jih i online. www.radiojih.cz.
1: Mami, mě píše jenom žlutá fixa.
2: A v práci došel toner. I toaleťák. To zas bude den.
3: Klid. Zastav se v Kampi. Škola, kancelář i drogerie. Všechno vyřešíš na jednom místě. A zaparkuješ hned u dveří.
4: Kampi Hodonín na Kapřiskách. Vše pro školu, kancelář i čistou firmu. Kampi. Nakoupíte dřív, než vám vystydne kafe.
5: Starostka města Ždánic oznamuje vyhlášení výběrového řízení na pracovní místo. Tajemník tajemnice Městského úřadu ve Ždánicích, města s 2,5 tisíci obyvateli. Nástup je možný od 1. listopadu 2026 nebo dle dohody. Úplné znění výběrového řízení je zveřejněno na webových stránkách města www.mužďanice.cz v sekci Aktuality.
6: Objevte čistou krásu přírodního kamene. Stonetra, kamenné obklady, dlažba k bazénu nebo na terasu z elegantního travertinu, luxusní mramor do koupelny. Širokou nabídku produktů z přírodního kamene najdete na našem e-shopu www.stonetra.cz nebo navštivte náš showroom ve Vrádišti na hlavním tahu mezi Holíčem a Skalicí. www.stonetra.cz.
7: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
8: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky Dove. Více na tetadrogerie.cz.
9: Léto. Slunce. Plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc, než si myslíte.
10: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
11: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
12: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
13: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
14: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
15: Hezké pondělní ráno, Moravo, máme minutku po půl osmé.
16: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
17: Jižní Morava má nejstarší populaci za poslední roky. Na 100 dětí do 14 let připadá u 143 seniorů nad 65 let. Podíl lidí v důchodovém věku loni poprvé překonal hranici 20%. V areálu bývalých Šmeralových závodů v Brněnské Křenové ulici vzniká nový kulturní a galerijní prostor Šmeral Art Factory. Industriální hala nabídne výstavy, workshopy i místo pro setkávání a veřejnosti se otevře začátkem června.
16: Počasí.
17: Momentálně hlásí veselý nad Moravou už 19 stupňů. Tu samou teplotu máte i v Blatnici pod Svatým Antoníkem. Tu samou teplotu také hlásíte z Bořetic či ze Starého Města Uherského Hradiště.
16: Rádio Jih. Doprava.
15: Na obchvatu Otrokovic budou Ukrajinice probíhat údržbové práce. Projíždějte opatrně a na D2 mezi 55. a 53. kilometrem směrem od Bratislavy na Brno probíhá oprava mostu. Vozovka zúžena do jednoho jízdního pruhu. Taky tady opatrně. Šťastnou pondělní cestu s ranní jízdou Rádia Jih.
16: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov, 889, Břeclav, 114, Brno, 105.1, Uherské Hradiště, 969 a Zlín, 98 FM. Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.
15: Mnoho nechybělo a z miláčka štěstěny se stal absolutní smolas. Jeden takový příběh nabídneme už za pár minut v pondělní ranní jízdě. Teď ale hity pro dobrou náladu. Tady je slibovaný Xindlix. Ještě

0: Vyhranutý tiket v kapse Carl Hott přinesl Američanovi pohádkovou výhru. Muž z New Jersey totiž až po roce zjistil, že vyhrál v loterii v přepočtu 124 milionů korun. Sázenku našel jen 8 dnů před vypršením lhůty po vyzvednutí jackpotu. K objevu ho přimělo až upozornění loterijní společnosti, která začala pátrat po neznámém výherci. A jak jsme říkali, už před pár minutkama mnoho nechybělo a zmináška Štěstiny se stal absolutní spolář. Mimochodem na sociálních sítích pak lidé kromě gratulací řešili hlavně jednu otázku, jestli ty kalhoty třeba jako celý rok neprál. Jo?
1: Takže zapomně to rok, že
0: jo? Dáš si to tam, tak? Ten tiket, dojdeš dom a třeba si ty gatě vyslečeš a dáš si ještě druhý, třetí den, fajn, ale potom je asi dáš do prádelního koša se špinavým prádlem, vypereš si je, že a dáš si je do skříně, aby se zase mohl použít. Otázka, kde ty kalhoty byly, nebo jakým způsobem to bylo, v podstatě už je to ale jedno, protože 124 milionů korun. No, ale další takový příběh, který tady máme jednou za čas. Hodně zajímavé je, že tady ti milionáři mají vždycky takový srdcerivný příběh.
1: Jakože to pozadí toho příběhu,
0: ano,
1: je zajímavé.
0: Ten
1: jo?
0: Si stál ve frontě, před ním borec vyhrál. Je, vy sázíte, já jsem nikdy nesadil, já tomu nevěřím. No vidíte, že já tady se vyhrál, víte co, tak já vám z té výhry dám $5, kupte si tiket, budete si kupit tiket a vyhraje. Jo, teď už nevíš, jestli to jsou jenom příběhy jako reklamního charakteru pro ty loterijní společnosti, anebo fakt to píše samotný život.
1: No to v tomto případě mě zaujalo doopravdy to, co říkáš přesně ty, jako že by si ten chlap, jako, protože kdykoliv bys to do té pračky dal, tak máš po tiketu, že to jako asi možná všechny hospodinky ví, že když se tam bydi nechají kapesníky nebo něco, tak pak je to všude roztráno a můžeš to prášit ze všeho prádla v té pračce. S tím tiketem by to 100% dopadlo úplně stejně, ten jako by asi nevydržel. Takže vypadá to, že jako pán byl možná pěkný čuňátko a díky tomu jako nakonec se k té výhře vůbec dohrával, protože
0: a nebo
1: si...
0: mu ty gatě prostě ve mě zapadly.
1: Nebo mu, a třeba nenosil, byli třeba škaredé nebo něco, ale vem si doopravdy, jakože normální to jako taky není, že? Jako, no, že by zašel něco po roce v kalhotech. Jako.
0: Rozhodně, jestli to byly montérky, tak po té výhře už je nikdy nedá, nechá si je zarámovat.
2: Hledáte spolehlivého dodavatele obalů z PET materiálů a lepenky? Brisk, výrobní družstvo Ježov u Kyjova, slaví 30 let na trhu. 3 dekády zkušeností, tisíce spokojených zákazníků doma i v zahraničí. Kvalitní obalová řešení pro vinaře, potravináře i zdravotnictví. Kvalita, flexibilita a rychlost dodávek. To je Brisk. 30 let tradice, na kterou se můžete spolehnout. www.brisk.cz.
3: Eurobike Fest, největší tuzemský motofestival. Tisíce motorek, rock'n'roll, extrémní a bojové sporty. Harley, Arakain, Panopko, Čechomor, Proteus a mnoho dalších. Pasohlávky 28. až 31. 5. 2026. www.eurobikefest.cz.
4: Nové DR6 od DR Automobiles už i v Brně, Hustopečích nebo Břeclavi. Přijďte si vyzkoušet stylové SUV s automatem, bohatou výbavou a s financováním 2,99. Nyní s bonusem 8 000 na servis nebo příslušenství. Více na draautomobiles.cz.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 7.51, hezké pondělní ráno. Tak někomu začíná dobře, někomu ještě líp. Jindrosovi teď do mailu došla pokuta za maximální. Za překročení.
1: Dámy a pánové, na 30.32 dojde pokuta,
0: ne,
1: no.
0: Na 30.35 a tolerance 32.
1: Ano, takže tolerance 32, o 2 km v hodině. No, neudělalo mi to radost, okomentoval jsem si to tak, že to asi není jako zrovna veřejně prospěšné.
0: Tak dávejte si...
1: Zdravím do Břeclavy.
0: Dávejte si pozor na cestách, no. Tak pojďme k hrannímu tématu. Kdyby se vaše dítě jmenovalo podle místa, kde se potkali jeho rodiče, jak by se jmenovalo? Kde to všechno začalo? Kde jste se setkali, zamilovali? Kde přeskočila ta jiskra?
1: Já jsem díky té břeclavské pokutě zapomněl, jak se jmenuju. Míříme za Tereskou. Kostka, hospůdka, bar ve Vracově, to by bylo ještě dobré jméno.
0: Přidává se na Facebooku Rádia Jich i Pavlína a píše Koop. Jak s prvním manželem, tak s druhým. Asi je mi ten obchod souzený. No vypadá to, že tam mají vytříbený sortiment, Pavlíno.
1: Napsali Přemek, dcera by byla Casa Mia a syn by byl Nautilus.
0: A co Anička, ahoj, tak náš chlapeček by se jmenoval Hospoda, maminka servírka, tatínek host. Tak vidíte, že na bar z jakých různých místech se dá najít životní partner anebo partnerka. A když to bereme s humorem, tak k tomu skládáme ještě jména pro vaše potomky. Tedy kdyby se vaše dítě jmenovalo podle místa, kde se potkali jeho rodiče, jak by se jmenovalo? Popřemýšlejte, možná někteří zaspomínejte a napište nám to na Facebook Rádia Jich, anebo můžete posílat SMSky a WhatsApp zprávy na 606 703 889. Jindro zde rozdývá.
1: Já se jdu uklidnit.
2: Autobazary Top Centrum Car vykupují ojeté vozy všech značek. Top Centrum Car, Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný partner Dasvelt Auto. Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Těsně před 8. rok seťáci, krásné pondělní ráno Moravou po 8. další osvěžující hity pro dobrou náladu. Na playlistu zpěvačka Pink. Taky Somber. Nebo Slavíček s Pokáčem. V Brně vzniká nová galerie v bývalé tovární hale. Podrobnosti nabídnou pondělní Jihomoravské zprávy.
1: Vyhrajte značkové elektrokolo v hodnotě 80 000 korun. Dejte si v Horonínském Burgers Fresh Burger Bistru do 28. května parádní burger nebo žebra. A zapojte se s účtenkou do soutěže o značkové elektrokolo v hodnotě 80 000 korun. Velké finále nás pak čeká v pátek 29. května tady na Rádiu Jih. Více info na www.radiojih.cz.
2: Mastra Kovomatkyjov. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastra Kovomat na ulici Boršovská v Kyjově.
3: Bazén, to máte filtraci, chemii, osvětlení, krycí plachtu, ohřev, vysavač, protiprout. Bazény Macek Ratíškovice pro vás mají veškeré příslušenství na jednom místě. V Ratíškovicích za Mlýnem 1418. Máte to k nám daleko? Jděte na e-shop, kde bazénové příslušenství koupíte snadno a rychle. www.macekasin.cz.
4: Hledáte nevšední zážitek ve městě? Přijďte na komentované procházky Hodonínem. V pátek 29. května od 16:30 odpoledne se můžete vydat.

0: bezplatné. Bližší informace a rezervace nejpozději do 12 hodin den před prohlídkou na telefonním čísle 518 351 437 nebo na e-mailu info@muhodonin.cz.
1: Mami, proč je naše koupelna taková stará?
2: Protože tatínek ji má na seznamu prací teprve rok a půl.
3: Já na tom pracuju, jen ještě nevím, jak by měla vypadat.
1: A víte, že v prodejně Merio v Kyjově vám udělají grafický návrh úplně zadarmo?
2: No jasně, a tatínek už se nemá na co vymlouvat.
3: Tak tam rovnou mrknem i na kuchyň.
1: Merio.cz. Koupelny a kuchyně přesně pro vás.
4: Tak, pane Škopku, co vás trápí?
5: Pane doktore, nemyslím na nikoho jiného než na naší výčepní. S jakou starostlivostí a pečlivostí čepuje tu nejlepší plzeň v Hodoníně. Jak ladně roznáší tekutý chléb národa našeho.
4: Pane Škopku, to je jednoznačně diagnóza Armia Restauraris.
0: Restaurace Armia, nejlepší čepovaná plzeň v Hodoníně. A k tomu výborná kuchyně po celý den a příjemná obsluha. www.restauraceArmia.cz. Otevřeno máme každý den.
6: Vlkošské dny vojenských tradic 2026. Tradiční vojensko-historická akce regionu je opět tady. Jedinečný střet historických vojsk, techniky i útoky válečných koní v hlavní bojové ukázce s leteckým soubojem letounu Messerschmitt Bf 109 versus P-51 Mustang přímo nad vámi. Exkluzivní premiéra průzkumného letounu Piper L-4. Dynamické ukázky jednotky speciálního vyzbrojení a mnohem více uvidíte 6. června od 10 ve Vlkoši. Tady prostě nesmíte chybět. Více info na www.militarymuseum.cz nebo na Facebooku.
0: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
7: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
8: Vistacar Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai.
9: Hezké slunné pondělní ráno, Moravo, máme minutu po 8.
10: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
11: Jižní Morava dále stárne, seniorů je více než dětí a v Brně vzniká nová galerie v bývalé tovární hale. Jižní Morava má nejstarší populaci za poslední roky. Na 100 dětí do 14 let připadá už 143 seniorů nad 65 let. Podíl lidí v důchodovém věku loni poprvé překonal hranici 20%. Průměrný věk obyvatel kraje je 43 let. Nejstarší lidé žijí na Hodonínsku. Statistiky zároveň ukazují rekordně nízkou porodnost. Narodilo se nejméně dětí od roku 1989. V areálu bývalých Šmeralových závodů v brněnské Křenové ulici vzniká nový kulturní a galerijní prostor Šmeral Art Factory. Industriální hala nabídne výstavy, workshopy i místo pro setkávání a veřejnosti se otevře začátkem června. Tvůrci při úpravách zachovali původní ocelovou konstrukci i syrový vzhled budovy, aby si prostor udržel autentickou atmosféru. Projekt navazuje také na dlouhodobě fungující legální graffiti plochu v celém areálu. Zakladatelé chtějí propojit současné umění, street art a život ve městě přímo v bývalé tovární hale.
10: Rádio Jih. Počasí.
9: Před námi další horký den, naměříme až 29 stupňů Celsia v Jihomoravském, až 27 stupňů Celsia ve Zlínském kraji. K tomu podle meteorologů oblačnost jen malá. Převládat bude skoro jasno, na nejvýš polojasno a během odpoledne a k večeru se bude postupně navíc ještě více vyjasňovat. No a ty dnešní ranní teploty hodně vysoké. Skoro 3 minutky po 8 hodině v Bulharech, Žarošicích 21 stupňů Celsia, stejně jako ve Veselí nad Moravou, Stupava měří 18.
12: Poslední šance. Využijte doprodej vozů Hyundai i20 a Bayon se spolehlivým čtyřválcovým motorem. Vistacar Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce Hyundai.
10: Rádio Jih. Doprava.
9: Mízíme na cesty ve Vyškově na Smetanově nábřeží. Došlo k dopravní nehodě se zraněním. Počítejte s omezením. A na D52 mezi 10. a 26. kilometrem ve směru na Vídeň u Krajnice probíhají údržbové práce. Projíždějte opatrně. Šťastnou pondělní cestu.
10: Ranní jízda. Na rádiu Jí.
9: Mezi 8. a 9. hity pro dobrou náladu. Podíváme se za ministrem školstvím, jež chce řešit problémy kolem letošního testování páťáků a deváťáků. Prozradíme, o co jde. No a dáme se taky soutěž Dejte si pozor na jazyk. Krásné pondělní ráno, Moravo, ať se vám daří.

0: 11 minut po 8. pondělní raní s Jemanou 5 a Moves Like Jagger, co nevidět Somber, anebo Slavíček s Pokáčem. No hned v úvodu nového pracovního týdne na kobereček, to neznačí nic dobrého. Kvůli kritice si dnes předvolá šéfa školní inspekce Tomáše Zatloukala. Ministr školství Robert Plaga připouští dokonce i přerušení nebo úplné zastavení testů. Vadí mu totiž technické potíže, obsah některých otázek i načasování testování. Kritiku ale zvedly hlavně dotazy na psychiku dětí. Ministr školství tedy chce velmi vehementně řešit problémy kolem letošního testování páťáků a deváťáků. Kritice od některých rodičů a učitelů čili také to, že po dokončení vědomostního dotazníku žáci odpovídali na celou sadu otázek, mimo jiné na pocity, duševní zdraví a sebevražedné myšlenky, na vybavení domácnosti nebo vzdělání a profesi rodičů. No, tak jestli toto patří do testování páťáků a deváťáků, to žvitaj. No ale ministrovi školství, jak jsme říkali, se to nelíbí, takže si pozval na koberečka šéfa školní inspekce a budou to probírat. Co z toho vypadne, dozvíme se. A vy taky.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 8 hodin 18 minut, Slavíček Pokáč, zákaz přiblížení.
1: Zákaz přiblížení.
0: No, blíží se doba robotická.
2: No, blíží, máme tu dalšího humanoidního robota, který svým způsobem vlastně zastává už funkci lidí. Už jsme tu pár případů měli, nyní míříme do německého obchodu, ten totiž takového humanoidního robota zaměstnal. Konkrétně se tak stalo v jednom obchodě, prochutili v německém Pokingu a tam už na ně čeká humanoidní robot, který se jmenuje Scotty. Robot v červené vestě pomáhá lidem najít zboží a bezpečně je dovede přímo k regálům. Takové číslo 5 žije v podstatě komunikativní. Mluví mužským hlasem, přízvukem a podle vývojářů se s každou novou trasou po obchodě dále a dále učí. Prý je tedy tady tento picmošek elektronický den ode dne lepší. Pořizovací cena celého stroje, řekněme, je asi necelé 2 miliony korun, ale díky dlouhé životnosti může jeho práce vycházet asi na 41 korun za hodinu, vypočítali rakouští soudruzi. Vývojáři tvrdí, že cílem není nahradit lidi, ale usnadnit práci zaměstnancům. Scotty navíc umí měnit osobnost a v jiném obchodě už pracuje i ve verzi s ženským hlasem, takže bude to krásně genderově vyvážené. Tam zákazníky navádí třeba ke kávovaru nebo pomáhá najít volného pracovníka, takže má doopravdy rozhodně co dělat. Humanoidní roboti se tak podle odborníků začínají stále častěji objevovat.

0: v běžném životě, jak už jsem říkal, Milukine, určitě nemluvíme o prvním přístroji tohoto typu. Do budoucna mají zvládat prý různé práce v obchodech, službách nebo průmyslu po boku lidí. A roboti míří do vesmíru, protože Čína chce v roce 2029 poslat humanoidního robota s umělou inteligencí dokonce až na měsíc. To je tedy ještě samozřejmě hodně daleko, zhruba za 3 roky, ale až tam by mohli humanoidní roboti dojít nebo doletět. Uvidíme, co do těch 3 let, kdy tady má humanoidní robot mířit i na měsíc, co s nimi bude, jestli se rozšíří dále, nebo naopak to třeba pomine ta doba. Uvidíme, ukáží další měsíce a roky na té naší krásné planetě Zemi.
1: A teď uliček je v různých hobby marketech celá řada. Bars, kde si tam bezradný, byť jsou tam bars, kde cedule, hledáš to nebo ono, když ti pomůže.
0: Jako
1: tam
0: pokud dobré, to má pomoc, proč ne?
2: Pořiďte si prostorné SUV MG ZS již za 439 tisíc i se 7letou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce MG v Hodoníně. www.jonal.cz Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Milky Chance a Stole Dance v pondělní ranní jízdě. Dobré ráno, Moravo. Už za chvíličku další hity pro dobrou náladu. V podstatě tady malá ranní přehlídka.

0: třeba také kapela Krištof. Ale ještě předtím se podíváme, co nového na jižní a jihovýchodní Moravě. V pondělí 25. května jsou pro vás připraveny další krátké jihomoravské zprávy.
1: Poslouchejte Rádio Jih.

0: Bike Fest, největší tuzemský motofestival. Tisíce motorek, rock'n'roll, extrémní a bojové sporty. Harley, Arakain, Panoptico, Čechomor, Proteus a mnoho dalších. Pasohlávky 28. až 31. 5. 2026. www.eurobikefest.cz.
1: Jsi elektrikář? Hledáš jistotu a práci, která má smysl? CVP Galvanika ve Ždánicích nabírá do týmu. Čeká tě jednosměnný provoz, moderní prostředí a mzda až 50 tisíc korun. A pozor, náborový bonus 50 tisíc. Zavolej na 778 470 815 nebo mrkni na web cvp-galvanika.cz.

0: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
1: What's up? Zdravím celýho Horonína okolí. Moje jméno je Mikel Vertes a chtěl bych vás všechny pozvat na student party do Horonína, která bude už 30. května o 6 hodin na zahradě Gimplu. Čeká na vás večer plný hudby, energie a skvělé atmosféry. Zahrají taky PMDJs, Andrew Melk a já tam budu mít svůj koncert. Poprvé na domácí půdě. Tak vem kámoši a doraž, bude to velký.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Agrotec a zcela nová Kia K4 Sportswagon přináší velký prostor pro rodinu i moderní technologie pro vaši bezpečnost. Prostorný kombík s financováním již od 3500 korun měsíčně nebo na výhodný operativní leasing.
4: Kia. Movement that inspires.
3: Zjistěte více na webu agrotecauto.cz. Opakuji, agrotecauto.cz.
5: Je 8:30, hezké pondělní ráno, Moravo.
6: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
7: Příprava obchvatu Břeclavy udělala důležitý krok kupředu. Ředitelství silnic a dálnic aktuálně získalo společné povolení, takže projektu už úředně nic nebrání. Silničáři teď vybírají firmu, která více než 11 kilometrů dlouhou stavbu za asi 3 miliardy korun postaví. V brněnských Židenicích začala stavba nového domova pro seniory, který nahradí zdemolovanou budovu mezi ulicemi Gajdošova a Viniční. Nové zařízení nabídne 300 lůžek, tedy o 75 více než původní domov.
6: Radio Jih. Počasí.
7: Kyjov hlásí aktuálně 19 stupňů, 20 pak máte na teploměrech v Hroznové Lhotě, v Mikulově a v Jalubí.
6: Radio Jih. Doprava.
5: A frčíme na rozpálené cesty ve Vyškově na Smetanově nábřeží. Připomínáme, došlo k dopravní nehodě se zraněním, počítejte proto s omezením provozu a pozor taky stále na obchvatu Otrokovic. Ukrajinice tam probíhají údržbové práce. Šťastnou pondělní cestu.
6: Ranní jízda. Ranní jízda. Na Rádiu Jih.
5: Přidáme další slibované hity pro dobrou náladu, stejně tak soutěž Dejte si pozor na jazyk.
6: Už zpátky k hitům pro dobrou náladu. Díky, že posloucháte Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: britská herečka Jennifer Lopez, pondělní ranní jízdě, za chvíličku Miles Smith, Nice to meet you, teď ale slibovaná soutěž.
1: Dejte si pozor na jazyk.
0: A dneska hrajeme odvalu peny na šardický nářez, který se uskuteční v sobotu 13. června. Letošní ročník bude ve znamení oslav 740. výročí od první písemné zmínky o obci Šardice. Vrcholem oslav bude velkolepý koncert fenomenální skupiny Queenie World Queen Tribute Band, který přiveze jedinečnou show plnou energie, emocí a samozřejmě legendárních hitů Freddieho Mercuryho. K tomu vystoupí kapely Countryho a Sintra, večer pak zakončí DJ Pepe. 518-345-678. Už za chvíličku aktivujeme telefonní linku k nám sem do studia, ale protože máme nový pracovní týden před sebou, tak si zopakujeme leholinka pravidla. Po dobu 30 vteřin vám budeme pokládat jednoduché otázky, u kterých ani tak nejde o vědomosti či správné odpovědi, ale o to dávat si pozor na jazyk. Na každou otázku musíte odpovědět, ale nesmíte používat odpovědi typu ano, ne a používat jiná slovíčka, než jsou v těch otázkách. Měli byste to zvládnout. V minulosti už jste nám to krásně několikrát dokázali. Tak 3, 2, 1, včíl. Telefonní linka k nám sem do studia. Ranní zdy rády jich volná. Hrajeme odvalu peny na šardický nářez. Dobré ráno předkomu Tutkošovi. Zdravíme ho. Ten na šardický nářez se uskuteční v sobotu 13. června. Vy si užijete pořádné show. Dobré ráno komu? Haló, haló. Ano, slyšíme tady rádio, jich rádio Jižní Moravy. Pak tam máme.
2: Halo, slyšíme se?
0: Ano, slyšíme se. Halo. Trošičku, prosím, dejte si potichu rádio.
2: Ano, už se stalo.
0: Tak, super. Ještě jednou tady raní za rádia. Jejich koupak tam máme?
2: Zdeněk z Brna.
0: Nazdar, Zdeno. Pravidla naší soutěže jsou ti jasná?
2: Ano.
0: Tak ti držíme pěsti a startujeme právě v Číl. Může tě slunce spálit?
2: Když si nedám pozor, tak určitě.
0: Ta je sníh?
2: To když je teplo, tak si myslím, že určitě polta je.
0: Může voda podle tebe zmrznout?
2: No, když bude velká zima, tak určitě.
0: Tak určitě. A myl jsi už dnes ruce?
2: No, jelikož jsou práci, na to ještě nebyl čas, tak jak přijdu dom, tak určitě si umiju.
0: My ti blahopřejeme, dvě stupenky na šardický nářez jsou tvoje, užij si to tam a
2: přidaří práci,
0: měj se,
2: díky. Ahoj.
1: Dejte si pozor na jazyk. Odpovídejte po dobu 30 vteřin na otázky Lukáše Makovce v ranní jízdě Rádia Jih. Háček je ale v tom, že nesmíte odpovídat slovy ano a ne. Pokud to zvládnete, odměnou vám budou skvělé výhry. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: minutky po 8:45. Pondělní radní zde Jennifer Page, co nevidět Krištof a Šňury, a naše Šňura radních témat pokračuje i v tomto týdnu, respektive na jeho startu. Byť jsou tady velmi zajímavá jména, asi to nebude zrovna to nejvhodnější, odkud čerpat nové jméno pro vašeho budoucího potomka. Přesto se dále ptáme, kdyby se vaše dítě jmenovalo podle místa, kde se potkali jeho rodiče, kde přeskočila ta jiskra, kde to všechno začalo, jak by se jmenovalo?
1: Napsala Aja, my jsme se stretli v nemocnici na Kramároch. Já jsem tam pracovala jako sestřička a bývalý jezdil na sanitke. Tady si nejde nespomenout na Elány a na sestričku z Kramárov, že? Mm-hmm. Vidíme, že doopravdy něco na tom bude.
0: Přidává se Martin, náš syn by se jmenoval Čundrkemp Strážnice. No pěkné, by byl dlouhý podpis.
1: Jana napsala, dobré ráno, košt vína. No, tak jako to už by bylo jako takové nic moc, jak se jmenuješ košt vína.
0: To. No tak nic moc, je to originální pro Jižní Moravu.
1: To jako značně ano.
0: Ale asi bychom tady měli hodně chlapečku s koštem vína. Občance. A co Evča? Vlak. My jsme se poznali ve vlaku směr Hodonín Ostrava. Jasné, důrazné, hotové, vyřízené vlak. Vlastně tak by se měl jmenovat náš kolega Macík.
1: Ano, Vlastia,
0: Vlak, Vlastia, Macík.
1: Vlastia, Vlak, Macík. No, on by
0: a potom měl... ještě...
1: On už chudák vlastně neví ani, jak vypadají ostatní dopravní prostředky, on prostě jenom a jenom vláček.
0: Tak ať už se dneska budete pohybovat jakýmkoliv dopravním prostředkem, hlavně ať je to bezpečně, a další hodně zajímavá jména, díky tomu, kde se střetli rodiče, kde se poznali, kde přeskočila ta jiskra, no, zde na našem Facebooku, který na Facebooku Rádia Jih.
2: Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: vysokým teplotám, téměř tropickým, se určitě bude hodit. Jste jako další osvěžující hity pro dobrou náladu po deváté na jihu Liquido a Narkoty. Callum Scott a Whitney Houston. A nebo zakázané uvolnění Michala Hrůzy. Brno staví v Židenicích nový obrovský domov pro seniory. Věnovat se tomu budou i pondělní Jihomoravské zprávy rády za ten 25. května.
1: Vyhrajte značkové elektrokolo v hodnotě 80 000 korun. Dejte si v Horonínském Burgers Fresh Burger Bistru do 28. května parádní burger nebo žebra. A zapojte se s účtenkou do soutěže o značkové elektrokolo v hodnotě 80 000 korun. Velké finále nás pak čeká v pátek 29. května tady na Rádiu Jih. Více info na www.radiojih.cz.
2: Radost, smutek, hněv, strach, znechucení. Co s tebou dělají, když je opravdu cítíš? Pět primárních emocí, doplněných o překvapení, je hlavním tématem výstavy Kortizol a endorfiny v Galerii výtvarného umění v Hodoníně. Pět současných českých umělců jim dává podobu a nechává návštěvníky do nich vstoupit. Přijďte to prožít. Výstava trvá do 18. října. Více informací na www.gvuhodonin.cz.

0: inflace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: Tohle bude léto, které chceš zažít. Cibula Fest 2026, největší československý festival, přichází v plné síle 23. až 25. července. Exploduje na letišti ve Slovenském Holíči. Energie hvězd, Marek Ztracený, Eva Farná, Dimitri, Rybičky 48, Traktor, No Name, Desmod a desítky dalších. Navíc speciální den s legendárními East 17, Bad Boys Blue, Fun Factory a dalšími hvězdami. Vstupenky na GoOut.cz. Více na cibulafest.eu.
2: Regiojet Ignis Brunensis. Světová přehlídka ohňostrojů startuje. Sobota 30. května ve 22.30 v areálu Měvkovského na Brně Jihu. Zahajovací ohňostroj Bella Ciao v italském rytmu.
3: Po úvodní prelude pokračujeme s uměleckými ohňostroji i dronovými show na brněnské přehradě. Pozor! Letos přehrada nově na začátku prázdnin. Od 27. června do 4. července. Ohňostroje Česka, Švýcarska, Finska a světelné show s rekordními 500 drony. Více na ignisbrunensis.cz. Regiojet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně.
4: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
5: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
6: Vista Car Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai.
7: Hezké pondělí na celou jižní a jihovýchodní Moravou, právě odbíjí 9:00.
8: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
9: Ředitelství silnic a dálnic získalo povolení pro obchvat Břeclavi a Brno staví v Židenicích nový obrovský domov pro seniory. Příprava obchvatu Břeclavi udělala důležitý krok kupředu. Ředitelství silnic a dálnic aktuálně získalo společné povolení, takže projektu už úředně nic nebrání. Silničáři nyní vybírají firmu, která více než 11 kilometrů dlouhou stavbu za asi 3 miliardy postaví. Soutěž na zhotovitele má skončit v polovině června. Pokud práce začnou ještě letos, mohl by být obchvat hotov v roce 2029. V brněnských Židenicích začala stavba nového domova pro seniory, který nahradí zdemolovanou budovu mezi ulicemi Gajdošova a Viniční. Nové zařízení nabídne 300 lůžek, tedy o 75 více než původní domov. Stavba má podle města náskok asi 3 týdny a dělníci nyní dokončují betonování základů. Součástí objektu bude také terapeutická zahrada a zelená střecha s terasou. Hotovo má být na konci roku 2027.
8: Počasí.
7: Dnes nás čeká pravé letní počasí. Obloha bude většinou skoro jasná, nebo jen s malou oblačností. Během odpoledne a večera se navíc ještě více vyjasní a teploty vyšplají na příjemných až letních 29 stupňů Celsia, skoro téměř tedy tropických 30 stupňů v Jihomoravském kraji, ve Zlínském o kapičku chladněji, maximálně 27 stupňů Celsia. No a v takovémto duchu by se počasí mělo v podstatě odehrávat po celý tento týden. Tak uvidíme, necháme se překvapit. Co minutku a půl po 9. hodině s aktuálními teplotami. Vysoko Spytihněv 20, Brno 21 a po 22 stupních Celsia. Aktuálně teď máte ve Starém Porvorově a v Moravském Žižkově.
6: Poslední šance. Využijte doprodej vozů Hyundai i20 a Bayon se spolehlivým 4válcovým motorem. Vista Car Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce Hyundai.
8: Rádio Jih. Doprava.
7: Nabízíme pohled na cesty, tedy přesně řečeno míříme na dálnici D1 na 196. kilometru. Na příjezdu do Brna z Výškova stojí 2 kamiony v místě omezení. Připravte se tam na zdržení. A na dálnici D1 zůstáváme na 214,5 kilometru. Ve směru na Výškov stojí v koloně odstavené nákladní auto. Taky tady opatrně. Šťastnou pondělní cestu s rádiem.

0: úvodu nového pracovního týdne na rádiu Callum Scott, Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody. Za chvíličku zpěvačka Adele anebo Major Lazer. A vítám ve vysílání taky Verču.
1: Ahoj, já chci taky s někým tancovat. No. A to už mlčíš, že?
0: Já bych ti pošlapal nohy. A to nechceš. Mě to bolí od slona.
1: Nejsi slon.
0: Jsem tě asi tak děkuju, a tady máš tu slovku, jak jsme se domluvili. Za chviličku na rádiu jich pro tebe budu mít takovou doplňovačku.
1: Ježiši Kriste.
0: Já nechci příliš moc prozrazovat, ono to běhá teďkom po internetu normálně, tak mnozí už to asi znají, možná to někteří zkoušeli. Kdyby ne, bylo by to fajn, můžete to potom zkoušet s Verčou společně. Já ti prostě hodím do placu jedno slovíčko, a to jsou v podstatě, jako dalo by se říct, rýmy, jo, a ty k tomu budeš jako něco doplňovat. Aha. Jo?
1: No, bojím
0: Těší
1: se.
0: Těší se?
1: No, bojím se.
0: Není nad to ze sebou jat trapáka.
1: No.
0: Živé vysílání.
1: Hned v pondělí.
0: Hned na začátku.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 9 hodin a 17 minut ukážeme, že moderátorka rádia jejich Verča je šikovná a že dokáže to, co děti za normálních okolností, takže si to zkusíme tak na nečisto. Když řeknu čoro, ty doplníš...
1: Boro.
0: Moro. Čoro moro, nebo čoro
1: jo, moro.
0: Moro.
1: Boro,
0: jo, na to je jedno, tak jako každý no, to znamená třeba jinak, jo. Ale je ti jasné, o co jde, jo?
1: No.
0: Tak třeba Elce.
1: Pelce.
0: Dobře. Eňo.
1: Ňuňo.
0: Aha. Eniky.
1: Beniky. Aha. Kliky. Bang.
0: 50 cent. 50-50. Finta.
1: Finta.
0: Fňo.
1: Fňo, ano.
0: No. Fuj.
1: Tajbl.
0: Ano, nebo fuj. Tajkl třeba, že?
1: Jo, no.
0: Hajej.
1: Dadej.
0: Ano. Hala.
1: Bala.
0: Haťa.
1: Paťa.
0: Dobře, hogo.
1: Fogo.
0: Hopsa.
1: Hejsa.
0: Jaký pak?
1: Dobrá, nejsa.
0: Jaký pak? Co pak? Klapity.
1: Co?
0: Klapity.
1: Klapity.
0: Klap.
1: Klap.
0: Klíďo.
1: Píďo.
0: Ano, kriky. Háky.
1: Jaj, ano.
0: Alebo krinda.
1: Pin,
0: Ano, krinda pána, jo, aby zjistila, že z krindy pindy, že?
1: Jo.
0: Kruci.
1: Písek.
0: Dobře.
1: Fix.
0: Co tady ještě máme třeba? Safra.
1: Safra.
0: Porte.
1: Jo.
0: Sakum.
1: Ano. Prdum.
0: Dobře. Salto. Mortal.
1: Mortal.
0: Mhm. Sodoma.
1: Gomora.
0: Starou.
1: Belu.
0: O to jsme mohli skončit, ale mám tady třeba ještě, co tady je? Štando.
1: To nevím.
0: BD. Šupito.
1: Presto.
0: Hokus.
1: Pokus.
0: Taku. Taku figu, ne?
1: To neznám.
0: Ne?
1: Ne.
0: A co techtle?
1: Mechtle.
0: Dobře, ty.
1: Ty kráso. Ale
0: já
1: to je dobré.
0: Z 90% to zvládla.
1: Ale jak jsi řekl třeba tu fintu, tak to mě, jako, že to znáš jako finta fňa, ale to mi třeba vůbec nedošlo. No.
0: A co trnky?
1: Brnky.
0: Yes.
2: Pořiďte si prostorné SUV MG ZS již za 439 tisíc i se 7letou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce MG v Hodoníně.

0: desáté, díky, že posloucháte Rádio Jich, Rádio Jižní Moravy. Pevně věříme, že se vám v pondělí 25. května všechno, co děláte, daří. My vám k tomu za chvíličku nabídeme další z hitů pro dobrou náladu. A na playlistu třeba Michael Jackson a Black or White.
1: No a já tady mám zase něco ze světa vědy, ale je teda pondělí a jako... No je to trošku děsivé.
0: Složitého, jako
1: no ne, děsivé. Já jsem nechci nic děsivého, ale je to trošku děsivé. Mm-hmm. Normálně máme doma a vlastně asi, no téměř všichni máme doma věc, kterou denně používáme a která teď podle vědců údajně dokáže identifikovat konkrétní osoby a to s téměř 100% přesností. A jako není to živá věc. Je to, prostě, je to prostě věc,
0: ano.
1: Věc, kterou máš doma.
0: Mm-hmm.
1: No, tak posléze více.
0: Tak ty nejsi děsivá, ty jsi tajemná. Tak.
2: Myslíte si, že znáte Jižní Moravu opravdu dobře? Jižní Morava je plná zajímavých míst, osobností i událostí. Odhalujte je s námi každé všední odpoledne po 16. hodině v nové soutěži Tajemný jih.
3: A tentokrát v Tajemném jihu soutěžíme o poukazy na zážitkové malování a v úterý a ve čtvrtek dokonce o týdenní letní příměstské tábory pro děti v břeclavském uměleckém ateliéru Art Tia v hodnotě 4000 korun. Objevte radost stvoření bez tlaku na výkon. Ateliér Art Tia Břeclav. Více na tymeaturciak.art.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Kia Sportage. Agrotech představuje moderní SUV pro každého, kdo hledá prostor, bezpečnost a nejmodernější technologie za skvělou cenu. Kia Sportage. Nyní se zvýhodněním 100 000 korun.
6: Kia. Movement that inspires.
5: Zjistěte více na webu agrotechauto.cz. Opakuji, agrotechauto.cz.
7: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
8: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
9: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
10: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
11: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
12: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov, 889, Břeclav, 114, Brno, 105.1, Uherské Hradiště, 969 a

0: Byla tajemná před pár minutkama na rádiu jich Verča a teď prý bude kvůli vědcům děsivá. No, ať tak nebo onak, za chviličku nám to osladí Robin Schultz, protože nabídne pecku Sugar.
1: No a já teda, jak už jsem říkala, tak mám zprávu ze světa vědy. A ta nás tak jako možná všechny přiměje se podívat na Wi-Fi router trošičku jinak. Vědci v Německu totiž zveřejnili studii, ve které prokázali, že běžný Wi-Fi signál dokáže identifikovat konkrétní osoby s téměř 100% přesností. Bez kamery, bez čipů, bez čehokoliv, prostě jenom ten router. A to, jak já tomu teda moc nerozumím, ale je tady napsané, že jak rádiové vlny odráží se jako od našeho těla, že každý ten člověk má trošku jiné ty tělesné proporce a tak, pohyby a tak, takže no. Wi-Fi signál tady ty rozdíly prostě zachytí a rozpozná.
0: Tomu rozumím, čověče, jako kdyby náhodou někdo nevěděl, tak doma mnozí máme prostě router s těma anténkama, že šíří prostě ten Wi-Fi signál, no a ty vlny prostě frčijou, tak si představ, že třeba teďkom do rádia, já přijdu ráno na ranní jízdu, tak on ví, že prostě, když se to začne hodně odrážet ty vlny, protože když už máš prostě kus těla, jako jo, tak a říká, a makovec došel, bacha. No a potom přijdeš ty a ty už jsi úplná zdrobnělina, jo, úplně jakože nic, tak se to jenom sem tam, skoro od ničeho nemá co odrazit a si říká, a došla Verča.
1: No. Víš? Takže teďka budou všichni doma házet přes routry ručníky, aby se to nepoznalo. No ne, ale tak je to zajímavé.
0: Oni otázka, teda, k čemu to, komu je?
1: No, jako nevím, oni to prej zkoušeli teďka v nějakém jako jenom kontrolovaném prostředí, ale prostě to tak prej je.
0: Jo, tak možná přijdou na pořad dne třeba taky nějaké ty průzkumy, výzkumy, že se ty antenky, co vydávají ty vlny, prostě příliš odrážejí, takže jsme zase přibrali, že...
1: že už nám to bude hlídat i váhu, jo?
0: No, to je docela možné. Kolikrát až člověk děsí, co všechno ta elektronika dokáže,
1: no
0: je?
1: To jo, to jako chytrá domácnost nabírá úplně čím dál větší rozměry.
0: Tak, pojďme k selskému rozumu. Pojďme k hitům pro dobrou náladu.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: odpoledne přejem z rádia jich.
1: Ale nechtělo se vám dneska do práce, co? Já mám takový pocit, že jak přijde ten zlom toho počasí, jakože teď už máme takové ty letní teploty venku, tak než si člověk zase zvykne, je to náročné. No ale my si to i po 10. hodině doladíme muzikou, ať ty šoky nejsou takové. Čekají nás z muziky třeba Činasky a jejich 1970. Přidá hit Blood Running. A Belinda Carlisle zase 80-kové Heaven is Place on Earth. No a Bzenecký zámek odhalil opravenou severní fasádu, tak například o tom budou dnešní Moravské zprávy rádia i v podání Petra Jindry. Krásné pondělí.
2: Vyhrajte značkové elektrokolo v hodnotě 80 tisíc korun. Dejte si v Horonínském Burgers Fresh Burger Bistru do 28. května parádní burger nebo žebra. A zapojte se s účtenkou do soutěže o značkové elektrokolo v hodnotě 80 tisíc korun. Velké

0: Bistro Hodonín, kam na nejlepší burger, žebra a křídla ve městě, už dávno víte. Přijďte nás navštívit do moderního industriálně klasického interiéru a zúčastněte se soutěže o elektrokolo Highbike v hodnotě 80 tisíc z DD Bike Moravská Nová Ves. Stačí navštívit Burgers Fresh Burger Bistro Hodonín od 11. do 28. května, dát si menu dle vlastního výběru a účtenku se jménem hodit do slosování. Těšíme se na vás 7 dní v týdnu. www.burgers.eu. Co se tady děje?
1: Co se chystá?
2: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
3: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
2: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com

0: www.klimastyle.cz.
1: Mami, proč je naše koupelna taková stará?
2: Protože tatínek ji má na Seznamu prací teprve rok a půl.
3: Já na tom pracuju, jen ještě nevím, jak by měla vypadat.
1: A víte, že v prodejně Merio v Kyjově vám udělají grafický návrh úplně zadarmo?
2: No jasně, a tatínek už se nemá na co vymlouvat.
3: Tak tam rovnou mrknem i na kuchyň.
1: Merio.cz. Koupelny a kuchyně přesně pro vás.
4: Když nemůže. Slavnosti Břeclav jsou tady. Už 5. a 6. června v zámeckém areálu. Miraj, Činasky, Divokej Bill, Škvor, Tři sestry, Olympik, Bohnout, Tomáš Klus, Britská senzace Dehara a také velká gastrozóna a pivní speciály. Poslední lístky za zvýhodněnou cenu teď na webu slavnosti.cz.
5: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
6: Vistacar Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai.
7: Máme minutku před 10. hodinou a z rádia chceme krásné pondělní dopoledne.
8: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
9: Břevecký zámek odhalil opravenou severní fasádu a Zlínský kraj půjčí obcím u přehrady Vlachovice další miliony. Ze zámku ve Vzenci zmizelo lešení na severní fasádě hlavní budovy a lidé už mohou vidět výsledky oprav. Obnovené jsou hlavně kamenické prvky, které zvýraznily i věž s cimbuřím. Práce pokračují na jižní fasádě zámku, v plánu je také postupná výměna oken. Zlínský kraj připravuje další bezúročné půjčky pro obce v okolí plánované přehrady Vlachovice. Nový program rozdělí 40 milionů korun a pomoci má hlavně menším obcím s investicemi do škol, kanalizací, silnic nebo kulturních domů. Obce zatím čekají na podobné podmínky programu žádosti, ale budou moci podávat od poloviny června do konce roku. Kraj chce pomocí návratných půjček podpořit více projektů, než by umožnili běžné dotace.
8: Rádio Jih. Počasí.
7: Převládat nám bude na jižní i jihovýchodní Moravě skoro jasno, na nejvýš polojasno, no a teploty vyloženě letní v Jihomoravském kraji dneska 26 až 29 stupňů a ve Zlínském 24 až 27. Aktuálně jsme na tom tak, že Uherské Hradiště a Uherský Ostroh hlásí 20 a Čejč i Velké Pavlovice 21 stupňů Celsia.
10: Poslední šance. Využijte do prodej vozů Hyundai i20 a Bayon se spolehlivým čtyřválcovým motorem. Vistacar Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce Hyundai.
8: Rádio Jih. Doprava.
7: Hezké dopoledne taky na cesty za volanty. Opatrní buďte na D1, D2 a D55. Na dálnici D1 na 196. kilometru na příjezdu do Brna z Vyškova stojí dva kamiony v místě omezení, tak se tam připravte na zdržení. Dále ještě na dálnici D1 na 184. a 5. kilometru ve směru na Prahu dejte pozor na porouchané auto. Na D2 na 620.

0: Věříme, že máte s rádiem Wave hezké pondělní dopoledne a budeme si ho vylepšovat i dál, ať vám to třeba v práci, pokud se rychle utíká. A vylepšovat si ho budeme další muzikou, ze které už za chviličku poletí třeba Činasky anebo Louis. No, a někteří z vás si určitě pamatují doby, kdy o víkendu jsme ráno vstávali kvůli jednomu seriálu, který prostě dobil svět, Pokémoni. No a v Brně je chtěli o víkendu dva mladíci pochytat asi úplně všechny. Chtěli být jako Ash. No ale chtěli to tak moc, až kvůli tomu skončili u strážníků. Co přesně v centru města vyváděli, to si prozradíme na rádiu Jih už za malou chvíli. Teď slibovaná kapela Činasky.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Hledáte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. No a my si teď povíme o tom, jak noční směnu brněnským strážníkům zpestřili dva 25-letí muži, kteří se před půlnocí snažili dostat k Pokémon kartičkám trochu netradiční cestou. Ostraha obchodní pasáže v centru Brna zavolala hlídku kvůli podezřelé manipulaci s automatem na sběratelské balíčky. No a když strážníci dorazili na místo, tak našli dvojici, jak se snaží rukama dostat do výdejního prostoru. Vedle nich navíc ležel taky zavírací nůž. No a muži tvrdili, že jim automat nevydal zaplacené kartičky. No ale kamery podle strážníků ukázaly něco úplně jiného. A navíc se taky ukázalo, že stejná dvojice už měla ten den podobný problém i v jiném nákupním centru. Případ tak skončil předáním mužů policii, a to kvůli podezření z trestného činu. No jo, chtěli je kluci prostě pochytat všechny a nakonec byli chyceni sami. Tomu se říká rychlá karma. Tak do Brna míří z rádia Jih po naší frekvenci 101.1 FM naše pozdravy a do celého Jihomoravského i Zlínského kraje už taky za moment Ray Dalton s hitem Blood Running. Hezké dopoledne.
1: Pořiďte si prostorné SUV MG ZS již za 439 tisíc i se 7letou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce MG v Hodoníně. www.jonal.cz. Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: vynesla do let 80. se songem o tom, že nebe je místo na zemi. No a na rádiu jich sice nemáme úplně pozvánku do nebe, ale na netradiční zážitek určitě ano. Dali byste si třeba takové kafe po tmě? Pokud ano, tak můžete a nemusíte kvůli tomu ani nijak daleko. Ve Zlíně si totiž od 28. května můžete vyzkoušet kavárnu, kde neuvidíte vůbec nic. Ale možná díky tomu mnohem víc uslyšíte a ucítíte. Za pár minut si k tomu na rádiu prozradíme detaily a za okamžik už slovenská kapela No Name s otázkou, jestli nie, alebo ano.
1: Poslouchejte Rádio Jich online na www.radiojich.cz.

0: i online. www.radiojih.cz. Mklv Fest v Mikulově. Tohle léto jasná volba. Čeká tě hvězdní lajna Ben Cristoval, Nikolas Josef, Mike Spirit a Grimaso, Kontrafakt, Nick Tendo, Human, Adam Mišík a Pam Rabbit. Sobota 1. srpna. Amfiteátr Mikulov. Připrav se na den plný hudby a skvělého jídla. Prostě nezapomenutelný zážitek pro všechny. Kupuj vstupenky pro sebe a svou partu teď hned na mklvfest.cz a buď u toho!
1: Mami, mě píše jenom žlutá fixa.
2: A v práci došel toner. I toaleťák. To zas bude den.
3: Klid. Zastav se v Kampi. Škola, kancelář i drogerie. Všechno vyřešíš na jednom místě. A zaparkuješ hned u dveří.
4: Kampi Hodonín na Kapřiskách. Vše pro školu, kancelář i čistou firmu. Kampi. Nakoupíte dřív, než vám vystydne kafe.
5: What's up? Zdravím celý Hronína okolí. Moje jméno je Mikel Vertes a chtěl bych vás všechny pozvat na student party do Hronína, která bude už 30. května o 6 hodin na zahradě Gimplu. Čeká na vás večer plný hudby, energie a skvělé atmosféry. Zahrají taky PND DJs Andrew Melk a já tam budu mít svůj koncert. Poprvé na domácí půdě. Tak vem kámoši a doraž, bude to velký.
6: Léto, slunce, plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
7: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
8: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.

0: dalším hitů pro dobrou náladu. No a teď pro vás máme takový tip. Kdybyste si chtěli vyzkoušet, jaké to je fungovat jako nevidomý člověk, ve Zlíně si to totiž na pár minut vyzkoušet můžete. Jaké to asi je fungovat úplně beze světla. A že to vůbec nemusí být nejisté. A že sice nic neuvidíte, ale o to víc možná uslyšíte, ucítíte a procítíte. Od čtvrtka 28. května do středy 3. června, tam totiž během Zlín Film Festivalu znovu otevře kavárna Potmě. Uvnitř nečekejte mobily ani světla, jenom úplnou tmu, kávu nebo limonádu a taky zrakově postižené kavárníky, kteří vás celým zážitkem provedou. Otevřeno bude každý den od 9 ráno do 8 večer, jenom mezi 1 a 2 hodinou odpoledne bude vždycky pauza. Vstupenky se budou prodávat přímo na místě a výtěžek podpoří projekt Světluška. Takže pokud byste si to chtěli vyzkoušet, jaké to je být v kůži nevidomého člověka, zastavte se mezi 28. květnem a 3. červnem na Zlín Film Festival a můžete si to vyzkoušet. No a teď už si pojďme na vlnách rádia jich zase užívat další muziku za okamžik už Kate Ryan.
1: Mužský sbor z Vacenovic vás zve v sobotu 30. května na setkání mužských sborů. Začátek je v 17 hodin v areálu za kulturním domem ve Vacenovicích. Představí se mužské sbory z Bulhar, Dubňan, Hroznové Lhoty, Malé Vrbky, Milotic, Nětčic, Smolinského, ženský sbor Mariánky a domácí mužský sbor z Vacenovic. Přijďte si nejen poslechnout, ale i zaspívat krásné lidové písničky, vstupné dobrovolné. Spolek Bratrstvo vinařů a kopáčů vás zve na 11. ročník otevřených sklepů za Kounickou Frankovkou. Akce se již tradičně uskuteční v Dolních Kounicích, Moravských Bránicích, Nových Bránicích a Trboušanech. Těšit se na vás budeme v sobotu 30. května od 9.30. Více informací a předprodej vstupenek naleznete na Facebooku za Kounickou Frankovkou 2026. V sobotu 6. června ožije nádvoří komunitního centra Pfan v Pohořelicích trhem s regionálními produkty, který je součástí slavností města Pohořelice. Představí se také držitelé regionální značky Brněnsko originální produkt. Těšit se můžete na poctivé dobroty, rukodělné výrobky i příjemnou atmosféru. Začíná se ve 13 hodin. Více informací na Facebooku MAS pod Brněnsko. Jak funguje nemocnice zevnitř, to můžete zjistit v den otevřených dveří nemocnice Kyjov, která letos slaví 80 let. V sobotu 13. června od 13 do 17 hodin se otevřou dveře vybraných oddělení a odborných pracovišť. Čeká vás setkání s lékaři a zdravotníky, možnost nahlédnout do každodenního fungování nemocnice i preventivní vyšetření. Zajištěn bohatý program pro děti.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

projdeme jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Jirka Prostánů přeje od mikrofonu rádia již hezké pondělí, hezké pondělní dopoledne stále ještě. No a pojďme si rovnou dát ukázku muziky, která nás čeká po 11. hodině. Bude to třeba Kaskáda s hitem Boy You Turn Me. S důležitým poselstvím Lance a Snape, Peter Beach Projekt. No a na playlistu taky 90. Ekvádor. Petrindra přidá pondělní humoravské zprávy rádia jich a v nich info třeba o tom, že hustopecký hotel Formanka se dočká opravy kotelny. Tak zůstaňte s námi, užívejte muziku a mějte krásné dopoledne.
1: Vyhrajte značkové elektrokolo v hodnotě 80 tisíc korun. Dejte si v Horonínském Burger z Fresh Burger Bistru do 28. května parádní burger nebo žebra. A zapojte se s účtenkou do soutěže o značkové elektrokolo v hodnotě 80 tisíc korun. Velké finále nás pak čeká v pátek 29. května tady na Rádiu Jih. Více info na www.radiojih.cz.
2: Chcete mít bazén připravený ještě před létem? Využijte rychlé dodání a ceny materiálu, které pro vás ještě držíme při zemi. Bazény Macek a Syn Ratíškovice. Zajistíme přípravu pro usazení bazénu, včetně základové desky i zasypání. A navíc ke kompletní zakázce získáte bazénový vysavač zdarma. Kontaktujte nás ještě dnes. Bazény Macek a Syn Ratíškovice. www.macekasyn.cz.
3: Nejlepší víno v Hodoníně? Ochutnej v restauraci Armia.
4: Počkej, myslíš pivo, ne? Armia má přece prvotřídní Plzeň a skvělou kuchyni.
3: Jasně, o nejlepším pivu a jídle v Armii ví každý, ale teď mají nově i skvělá moravská vína.
4: Vážně? To zní dobře.
3: Ve spolupráci s WWW Wine přidali pečlivě vybraná vína od moravských vinařů.
5: Restaurace Armia. Nejlepší pivo v Hodoníně, skvělé jídlo a nyní i výběrová moravská vína. To vše pod jednou střechou. Přijďte si vychutnat jedinečný gastronomický zážitek.
6: Hledáte nevšední zážitek ve městě? Přijďte na komentované procházky Hodonínem. V pátek 29. května od 4:30 odpoledne se můžete vydat na trasu, když ulice vypráví. V sobotu 30. května v 10 hodin je pak připravena procházka s podtitulem Když hřbitov vypráví. Komentované procházky jsou bezplatné. Bližší informace a rezervace nejpozději do 12 hodin den před prohlídkou na telefonním čísle 518 351 437 nebo na e-mailu info@muhodonin.cz.
7: Zoo Hodonín, svět zvířat na kraji Dubravy. Ideální místo pro celou rodinu. Množství zvířat, dětské hřiště, občerstvení, co víc si můžete přát. Tak neseďte doma a pojďte do Zoo Hodonín. www.zoo-hodonin.cz.
8: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
9: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
10: Vista Car Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai.
0: Z rádia jich přejem hezké dopoledne, za 2 minutky bude 11 hodin.
1: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
11: Hustopečský hotel Formanka se dočká opravy kotelny a Brno napadne zrušení části územního plánu u Mendlova náměstí. Hotel Formanka v Hustopečích čeká rekonstrukce kotelny. Radní vybrali firmu TZ Pro Zdrnovic, která práce zajistí za více než 2 miliony korun. Rekonstrukce by měla začít už v červnu po skončení topné sezony. I během oprav musí zůstat pro hosty zajištěn ohřev teplé vody. Brno podá kasační stížnost proti rozhodnutí soudu, který zrušil část územního plánu v okolí Mendlova náměstí. Spor se týká plánovaných úprav ulic Hybešova a Ypsilantyho a pozemku mezi nemocnicí u svaté Anny a Václavskou ulicí. Krajský soud uvedl, že město město dostatečně nevyřešilo námitky společnosti Oltec a nepřiměřeně zasáhlo do jejich vlastnických práv. Magistrát teď připravuje právní analýzu a obrátí se na nejvyšší správní soud. Podle města jsou plánované dopravní úpravy důležité pro budoucí rozvoj celé lokality.
1: Rádio Jih. Počasí.
0: Dneska očekáváme jenom malou oblačnost, spíš skoro jasno až jasno. No a teploty vysoké, 27 až 30 stupňů v Jihomoravském a 25 až 28 ve Zlínském kraji. V tuto chvíli v Řesovice Louka 21, Kyjov 22 a Moravská Nová Ves 24 stupňů Celsia.
10: Poslední šance. Využijte doprodej vozů Hyundai i20 a Bayon se spolehlivým čtyřválcovým motorem. Vista Car Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce Hyundai.
1: Rádio Jih. Doprava.
0: Jsme s vámi taky na cestách. Opatrní buďte. V tuto chvíli na D2 na 7. kilometru ve směru na Brno stojí na vozovce odstavené nákladní vozidlo. Tak tady opatrně. A ještě na dálnici D2 ve směru na Brno stojí porouchané osobní auto. Projíždíte tady s opatrností. Buďte celkově na silnicích opatrní. Ať už prčíte kamkoliv, tak vám z rádia přejem šťastnou pondělní cestu.

0: další dvojka nás čeká už za malý moment a obstarají Kaskáda anebo Peter Beach Projekt. No ale v Brně měli zase veselo. V Brně měl totiž jeden mladík asi pocit, že je, nevím, fakt čím filmu. Pobíhal totiž mezi tramvajemi, pak utekl strážníkům směrem k přehradě a ještě měl u sebe nůž. Za chvilku si povíme na rádiu, jak to celé dopadlo. Do té doby si užijte muziku a mějte krásné dopoledne.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Jsme moc rádi, že i 12 minut po 11. zůstáváte s Rádiem Jih. No a míříme teď spolu do brněnské Bystrce, kde zažili strážníci v uplynulých dnech docela divoké ráno. Na konečné tramvaje tam podle dispečerů pobíhal mladík mezi soupravami a nebylo vůbec jasné, co má v plánu. No a když hlídka přijela, tak ho našla opřeného o zábradlí na schodech. Zraněný prý nebyl, alkohol odmítl, ale přiznal, že pravidelně kouří marihuanu. No a pak z něj ještě vypadlo, že utekl z dětského domova. Strážníci ho proto chtěli podržet na místě do příjezdu státní policie, jenomže mladík se najednou rozběhl směrem k přehradě. Hlídka ho ale po chvilce dostihla, spoutala a při zákroku mu odebrala i kapesní nůž. No a pak už se ho převzala ta státní policie. Nevím, dodávat k tomu asi není nic potřeba. Já nechám na vás, ať si to posoudíte podle sebe, jak chcete, anebo případně nechcete. Co vám ale povím je, že nás na rádiu čeká další muzika už za malý okamžik. A to 90-kový Ekvádor. Tak užívejte a hezké pondělí.
1: Pořiďte si prostorné SUV MG ZS již za 439 tisíc i se 7letou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce MG v Hodoníně. www.jonal.cz. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
2: Dámy tu mano! I venga conmigo!

0: jich. Nejposlouchanější rádio na Hodonínsku a Břeclavsku. Děkujeme.
1: Celý den tvý chyby hledám a večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí, někdy mám pocit, že žít se s tebou nedá. Třeba když míváš nálady, když je to nahoru a dolů, mám chuť se zbalit.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Na rádiu jich doznívá kapela Mirai, před námi Milky, Shakira a nebo Meghan Trainor. No a tak jedna nepříjemná situace s naštěstí ale dobrým koncem.

0: rádiu jich povíme o tom, jak náročná byla jejich záchrana a proč museli hasiči do podzemí s dýchací technikou. Tak zůstaňte s námi a krásné pondělí všem.
1: Poslouchejte Rádio Jih online na www.radiojih.cz. Po internetu nově vysíláme ve vyšší zvukové i datové kvalitě. Se 100%

0: Jsi elektrikář? Hledáš jistotu a práci, která má smysl? CVP Galvanika ve Ždánicích nabírá do týmu. Čeká tě jednosměnný provoz, moderní prostředí a mzda až 50 tisíc korun. A pozor, náborový bonus 50 tisíc. Zavolej na 778 470 815 nebo mrkni na web cvp-galvanika.cz.
1: Vlkošské dny vojenských tradic 2026. Tradiční vojensko-historická akce regionu je opět tady. Jedinečný střet historických vojsk, techniky i útoky válečných koní v hlavní bojové ukázce s leteckým soubojem letounu Messerschmitt Bf 109 versus P-51 Mustang přímo nad vámi. Exkluzivní premiéra průzkumného letounu Piper L-4. Dynamické ukázky jednotky speciálního vyzbrojení a mnohem více uvidíte 6. června od 10 ve Vlkoši. Tady prostě nesmíte chybět. Více info na www.militarymuseum.cz nebo na Facebooku. Když
2: slavnosti Břeclav jsou tady. Už 5. a 6. června v zámeckém areálu. Miraj, Činasky, Divokej Bill, Škvor, Tři sestry, Olympik, Vohnout, Tomáš Plus, britská senzace Dehara a také velká gastrozóna a pivní speciály. Poslední lístky za zvýhodněnou cenu teď na webu slavnosti.cz.

0: nebo mrtněte na web vaše pomlčka fibá.cz.
1: Hledáte spolehlivého dodavatele obalů z PET materiálů a lepenky? Brisk, výrobní družstvo Ježov u Kyjova, slaví 30 let na trhu. 3 dekády zkušeností, tisíce spokojených zákazníků doma i v zahraničí. Kvalitní obalová řešení pro vinaře, potravináře i zdravotnictví. Kvalita, flexibilita a rychlost dodávek. To je Brisk. 30 let tradice, na kterou se můžete spolehnout. www.brisk.cz.
2: Regiojet Ignis Brunensis. Světová přehlídka ohňostrojů startuje. Sobota 30. května ve 22.30 v areálu Měvkovského na Brně Jihu. Zahajovací ohňostroj Bella Ciao v italském rytmu. Po úvodním prelude pokračujeme s uměleckými ohňostroji i dronovými show na brněnské přehradě. Pozor! Letos přehrada nově na začátku prázdnin. Od 27. června do 4. července. Ohňostroje Česka, Švýcarska, Finska a světelné show s rekordními 500 drony. Více na ignisbrunensis.cz. Regiojet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně.
3: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
4: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov. 889, Břeclav, 101.4, Brno, 105.1.

0: No a představte si, že pět amatérských jeskyňářů zůstalo u Holštejna v Moravském Krasu uvězněných v podzemí asi 100 metrů od vstupu do jeskyně. Ne proto, že by zabloudili nebo se zranili, ale kvůli vysoké koncentraci oxidu uhličitého, přes který se prostě ven nedalo bezpečně projít bez dýchací techniky. Na místo proto vyrazili hasiči i speleologická záchranná služba a několik hodin se snažili všechny bezpečně dostat ven. Nakonec se to podařilo a poté v 6 hodinách byli všichni na povrchu a v pořádku. Zasahovalo tam kolem 80 lidí a podle hasičů šlo o opravdu náročný zásah. A my jsme moc rádi, že dopadl dobře a zas a znova děkujeme všem záchranným složkám za vaši práci, protože bez ní bychom se prostě neobešli. No a na celou jižní i jihovýchodní Moravu posíláme za moment už IMT Smile se songem Ľudia nie sú zlí.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

jich. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: další obcím u přehrady Vlachovice další miliony. O tom a nejen o tom budou dnešního Moravské zprávy rádia i v podání Petra Jindry.
1: Vyhrajte značkové elektrokolo v hodnotě 80 tisíc korun. Dejte si v Horonínském Burgers Fresh Burger Bistru do 28. května parádní burger nebo žebra. A zapojte se s účtenkou do soutěže o značkové elektrokolo v hodnotě 80 tisíc korun. Velké finále nás pak čeká v pátek 29. května tady na Rádiu Jih. Více info na www.radiojih.cz.
2: Plánujete koupy alespoň dvou vozů Škoda během 12 měsíců? Pak jste velkoodběratelem a máte nárok na extra slevu. Vistacar Hodonín, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.
3: Mastra Kovomat Kyjov. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastra Kovomat na ulici Boršovská

0: kanalizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: Tohle bude léto, které chceš zažít. Cibula Fest 2026, největší československý festival, přichází v plné síle 23. až 25. července. Exploduje na letišti ve Slovenském Holíči. Energie hvězd, Marek Ztracený, Eva Farná, Dimitri, Rybičky 48, Traktor, No Name, Desmod a desítky dalších. Navíc speciální den s legendárními East 17, Bad Boys Blues, Fun Factory a dalšími hvězdami. Vstupenky na GoOut.cz. Více na cibulafest.eu.
2: Mami, proč je naše koupelna taková stará?
3: Protože tatínek ji má na seznamu prací teprve rok a půl.
4: Já na tom pracuju, jen ještě nevím, jak by měla vypadat.
2: A víte, že v prodejně Merio v Kyjově vám udělají grafický návrh úplně zadarmo?
3: No jasně, a tatínek už se nemá na co vymlouvat.
4: Tak tam rovnou mrknem i na kuchyň.
2: Merio.cz. Koupelny a kuchyně přesně pro vás.
5: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
6: V drogérii Teta je nyní akce 2+1 zdarma na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oreal Paris, Purity Vision, Beauty of Joslyn a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
9: Vistacar Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai.
10: Za necelé 2 minuty bude 12 hodin a my vám z rádia Jih přejeme dobrou chuť.
11: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
12: Zenecký zámek odhalil opravenou severní fasádu a Zlínský kraj půjčí obcím u přehrady Vlachovice další miliony. Ze zámku ve Bzenci zmizelo lešení na severní fasádě hlavní budovy a lidé už mohou vidět výsledky oprav. Obnovené jsou hlavně kamenické prvky, které zvýraznily i věž s cimbuřím. Práce pokračují na jižní fasádě zámku. V plánu je také postupná výměna oken. Zlínský kraj připravuje další bezúročné půjčky pro obce v okolí plánované přehrady Vlachovice. Nový program rozdělí 40 milionů korun a pomoci má hlavně menším obcím s investicemi do škol, kanalizací, silnic nebo kulturních domů. Obce zatím čekají na podrobné podmínky programu. Žádosti ale budou moci podávat od poloviny června do konce roku. Kraj chce pomocí návratných půjček podpořit více projektů, než by umožnili běžné dotace.
11: Rádio Jih. Počasí.
10: Na jižní i jihovýchodní Moravě převážně jasno nebo skoro jasno a teploty nám dneska vyšplhají opravdu vysoko. V Jihomoravském kraji na 27 až 30 stupňů a ve Zlínském na 25 až 28. Aktuálně na Pajedla 22, Nový Podvorov Lanžhot 24 a v Hodoníně měříme 25 stupňů Celsia.
1: Poslední šance. Využijte doprodej vozů Hyundai i20 a Bayon se spolehlivým čtyřválcovým motorem. Vistacar Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce Hyundai.
11: Rádio Jih. Doprava.
10: A míříme taky na cesty.

0: hitem Mystical Magical. Za chviličku už další dva hity pro dobrou pondělní náladu. No a taky spolu zamíříme do Zlína. Jak už totiž z vysílání rádia jich víte, tak ve Zlíně teď zkouší nalákat nové obyvatele trošičku jinak na takzvanou kartu občana, která jim zajistí slevy do divadla, do zoo anebo třeba na koupaliště. Jenomže ne všem se tenhle nápad líbí a my už za pár minut na rádiu jich prozradíme proč.
1: Rádio jich. Rádio Jižní Moravy.

0: odpolední povíme o zajímavé věci ze Zlína. Tamní radnice teď docela otevřeně říká, chceme, aby si lidi přihlásili trvalý pobyt právě ve Zlíně. No a tak to zkouší přes různé výhody. Loni třeba nachystali akci su Zlíňák a rozdávali 10 000 korun každému, kdo si tam trvalý pobyt nově nahlásil. No a od letošního června přidávají takzvanou kartu občana, o které jsme na rádiu jich informovali minulý týden, že vlastně bude stačit obyčejný občanský průkaz a díky němu dostanou obyvatelé Zlína ti s trvalým pobytem slevy hlavně na kulturu a sport, třeba do památníku Tomáše Bati, do Zlínského zámku, Městského divadla a nebo na akce organizace Živý Zlín. Postupně se mají přidat i koupaliště, lázně a nebo zoo v Lešné. No a město říká, že tím chce zvýhodnit lidi, kteří ve Zlíně opravdu žijí a platí tam daně. Zároveň doufá, že to přiměje další obyvatele, aby si trvalý pobyt přepsali právě tam. No a samozřejmě už se kolem toho rozjela i politika. Hejtmanovi Zlínského kraje Radimovi Holišovi vadí, že některé instituce podporuje i kraj, ale zvýhodnění tam mají mít jenom Zlíňáci. Primátor Jiří Korec zase argumentuje ale tím, že město do těch služeb dává mnohem víc peněz než kraj, takže chce něco nabídnout hlavně svým obyvatelům. No, a ještě je zajímavé, že do budoucna by se systém mohl rozšířit třeba i na soukromé firmy, restaurace, festivaly, anebo sportovní zápasy. No, každopádně, bude to teďka prostě v takovém zkouškovém režimu, testovací fázi, a ona pak ta data ukážou, jak moc co funguje a co nefunguje. Navíc se k tomu postupně má přidávat ještě taky i možnost uplatňování slev při online nákupu třeba vstupenek. Takže uvidí se časem. Jak se říká, někde se začít musí. My do Zlína z rádia jich zdravíme, no a nejenom tam, už za malý moment letí kabáti a jejich burlaci.
1: Pořiďte si prostorné SUV MG ZS již za 439 tisíc i se 7letou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce MG v Hodoní.

0: Myslíte si, že znáte Jižní Moravu opravdu dobře? Jižní Morava je plná zajímavých míst, osobností i událostí. Odhalujte je s námi každé všední odpoledne po 16. hodině v nové soutěži Tajemný jih.
1: A tentokrát v Tajemném jihu soutěžíme o poukazy na zážitkové malování a v úterý a ve čtvrtek dokonce o týdenní letní příměstské tábory pro děti v břeclavském uměleckém ateliéru Art Tia v hodnotě 4000 korun. Objevte radost stvoření bez tlaku na výkon. Ateliér Art Tia Břeclav. Více na timeaturciak.art.
2: Eurobike Fest, největší tuzemský motofestival. Tisíce motorek, rock'n'roll, extrémní a bojové sporty. Harley, Arakain, Panoptico, Čechomor, Proteus a mnoho dalších. Masohlávky 28. až 31. 5. 2026. www.eurobikefest.cz.
3: Nové DR6 od DR Automobiles už i v Brně, Hustopečích nebo Břeclavi. Přijďte si vyzkoušet stylové SUV s automatem, bohatou výbavou a s financováním 2,99. Nyní s bonusem 8 000 na servis nebo příslušenství. Více na dr-automobiles.cz.
4: Tak, pane Škopku, co vás trápí?
5: Pane doktore, nemyslím na nikoho jiného než na naší výčepní. S jakou starostlivostí a pečlivostí čepuje tu nejlepší plzeň v Hodoníně. Jak ladně roznáší tekutý chléb národa našeho.
4: Pane Škopku, to je jednoznačně diagnóza Armia Restauraris.
6: Restaurace Armia, nejlepší čepovaná plzeň v Hodoníně. A k tomu výborná kuchyně po celý den a příjemná obsluha. www.restauraceArmia.cz. Otevřeno máme každý den.

0: www.klimastyle.cz.
1: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
2: Na rádiu jich nás čeká další trojice pondělních hitů a pak si taky povíme o tom, kolik promile už je fakt jako průšvih. V Brně totiž našli strážníci muže, který nadýchal skoro 5. A za chvíli se řekneme, kde ležel a jak to celé dopadlo. Teď Rockset a How Do You Do?

0: námi. No a představte si, že skoro 5 promile alkoholu v dechu naměřili brněnští strážníci 45-letému muži. V sobotu odpoledne ho našli ležet na chodníku pod lavičkou při kontrole Dornichu. Muž byl při vědomí a bez viditelných zranění, jenomže kvůli alkoholu skoro nemohl chodit. No a dechová zkouška ukázala 4,84 promile. No a tak mu strážníci hned zavolali záchranáře a ti muže po ošetření odvezli do nemocnice za asistence hlídky. Ty kráso, jako skoro 5 promile, to je hodně slušné teda. My do Brna ještě jednou zdravíme, no a posíláme už za moment další muziku, tak si ji na celé jižní i jihovýchodní Moravě užijte.
1: Městy Spolešovice a Polešovičtí vinaři vás srdečně zvou na 9. ročník otevřených sklepů. V sobotu 30. května od 15 hodin bude na Vinařské ulici otevřeno 15 sklepů menších i větších vinařů. Těšit se můžete na bohaté občerstvení a cymbálové muziky Dolňáci a Liša. Více informací na www.polešovice.cz. Spolek Bratrstvo vinařů a kopáčů vás zve na 11. ročník otevřených sklepů za Kounickou Frankovkou. Akce se již tradičně uskuteční v Dolních Kounicích, Moravských Bránicích, Nových Bránicích a Trboušanech. Těšit se na vás budeme v sobotu 30. května od 9.30. Více informací a předprodej vstupenek naleznete na Facebooku za Kounickou Frankovkou 2026. Jak funguje nemocnice zevnitř, to můžete zjistit v den otevřených dveří nemocnice Kyjov, která letos slaví 80 let. V sobotu 13. června od 13 do 17 hodin se otevřou dveře vybraných oddělení a odborných pracovišť. Čeká vás setkání s lékaři a zdravotníky, možnost nahlédnout do každodenního fungování nemocnice i preventivní vyšetření. Zajištěn bohatý program pro děti.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

jich. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské

0: Blíží se nám 13. hodina, posloucháte Rádio X, za mikrofonem Veronika Brosťánů, krásné odpoledne. No a ať už jste v tom dnešním letním počasí v práci, na zahradě, v autě, doma, kdekoliv, tak pokud nás tam ladíte, tak k vám i po 13. hodině poletí třeba Train se songem Drive By. Krištof, kapela Krištof a Tomáš Klus přidají jejich cestu. A zpěvačka Miley Cyrus zase hit End of the World. No a Brno napadne zrušení části územního plánu u Mendlova náměstí, tak například o tom nám poví Petr Jindra v dnešních jihomoravských zprávách Rádia Jih. Krásné odpoledne.
1: Vyhrajte značkové elektrokolo v hodnotě 80 tisíc korun. Dejte si v Horonínském Burgers Fresh Burger Bistru do 28. května parádní burger nebo žebra. A zapojte se s účtenkou do soutěže o značkové elektrokolo v hodnotě 80 tisíc korun. Velké finále nás pak čeká v pátek 29. května tady na Rádiu Jih. Více info na www.radiojih.cz.
2: Radost, smutek, hněv, strach, znechucení. Co s tebou dělají, když je opravdu cítíš? Pět primárních emocí, doplněných o překvapení, je hlavním tématem výstavy Kortizol a endorfiny v Galerii výtvarného umění v Hodoníně. Pět současných českých umělců jim dává podobu a nechává návštěvníky do nich vstoupit. Přijďte to prožít. Výstava trvá do 18. října. Více informací na www.gvuhodonin.cz.
3: Burgers Fresh Burger Bistro Hodonín. Kam na nejlepší burger, žebra a křídla ve městě už dávno víte. Přijďte nás navštívit do moderního industriálně klasického interiéru a zúčastněte se soutěže o elektrokolo Highbike v hodnotě 80 tisíc z DD Bike Moravská Nová Ves. Stačí navštívit Burgers Fresh Burger Bistro Hodonín od 11. do 28. května. Dát si menu dle vlastního výběru a účtenku se jménem hodit do slosování. Těšíme se na vás 7 dní v týdnu. www.burgers.eu.
0: Starostka města Ždánic oznamuje vyhlášení výběrového řízení na pracovní místo tajemník tajemnice městského úřadu ve Ždánicích, města s 2,5 tisíci obyvateli. Nástup je možný od 1. listopadu 2026 nebo dle dohody. Úplné znění výběrového řízení je zveřejněno na webových stránkách města www.mužďanice.cz v sekci Aktuality.
4: Mami, proč je naše koupelna taková stará?
5: Protože tatínek ji má na seznamu prací teprve rok a půl.
6: Já na tom pracuju, jen ještě nevím, jak by měla vypadat.
4: A víte, že v prodejně Merio v Kyjově vám udělají grafický návrh úplně zadarmo?
5: No jasně, a tatínek už se nemá na co vymlouvat.
6: Tak tam rovnou mrknem i na kuchyň.
4: Merio.cz. Koupelny a kuchyně přesně pro vás.
7: Léto, slunce, plavky v KIK. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. KIK. Víc než si myslíte.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
10: Vistacar Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai.
0: Máme přesně 13 hodin a z rádia jich vám přejeme krásné odpoledne.
11: Rádio Jih, jihomoravské zprávy.
12: Hustopečský hotel Formanka se dočká opravy kotelny a Brno napadne zrušení části územního plánu u Mendlova náměstí. Hotel Formánka v Hustopečích čeká rekonstrukce kotelny. Radní vybrali firmu TZ Pro Zdrnovic, která práce zajistí za více než 2 miliony korun. Rekonstrukce by měla začít už v červnu po skončení topné sezony. I během oprav musí zůstat pro hosty zajištěn ohřev teplé vody. Brno podá kasační stížnost proti rozhodnutí soudu, který zrušil část územního plánu v okolí Mendlova náměstí. Spor se týká plánovaných úprav ulic Hybešova a Ypsilantyho a pozemku mezi nemocnicí u svaté Anny a Václavskou ulicí. Krajský soud uvedl, že město dostatečně nevyřešilo námitky společnosti Oltec a nepřiměřeně zasáhlo do jejich vlastnických práv. Magistrát teď připravuje právní analýzu a obrátí se na nejvyšší správní soud. Podle města jsou plánované dopravní úpravy důležité pro budoucí rozvoj celé lokality.
1: Rádio Jih. Počasí.
0: Venku převážně jasno nebo skoro jasno a teploty nám dneska vyšplhají v Jihomoravském kraji na 27 až 30 stupňů a ve Zlínském na 25 až 28. Mrkneme se taky, jak jsme na tom s teplotami venku. V tuhle chvíli, to znamená 2 minutky po 13. Zlín měří 21, Rajhrad 25, Sudoměřice 26 a Mikulov 27 stupňů Celsia.
10: Poslední šance. Využijte doprodej vozů Hyundai i20 a Bayon se spolehlivým čtyřválcovým motorem. Vista Car Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce Hyundai.
1: Rádio Jih. Doprava.
0: Zdravíme taky všechny řidičky a řidiče za volanty. No a opatrní buďte v tuto chvíli ve Zlíně a taky na Brněnsku. Ve Zlíně ve Štefanikově ulici před odbočkou do ulice Osvoboditelů směrem do centra zasahují záchranné složky u dopravní nehody. Počítejte tedy s omezením, zdržíte se nárazově. A na Brněnsku v Kamínkách u Rosic boural kamion, na místě zasahují záchranné složky. Projedete tady s omezením. Buďte

0: songem Firestone, za chvilku kapela Kryštof s Tomášem Klusem a nebo zpěvačka Anastasia. No a podíváme se taky do našeho krásného Mikulova. V Mikulově chtějí vykoupit pole mezi Kočičí skálou a mandloňovým sadem. To už víme z našeho vysílání, ale pomáhá jim s tím i David Koller. A jak to si prozradíme na vlnách rádia, jich už do několika málo minut. Tak si na to počkejte a do té doby užívejte.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 11, posloucháte Rádio Jih a my přinášíme hezký příběh z Mikulova. Místní okrašlovací spolek, jak už z našeho vysílání víte, se snaží koupit pole mezi Kočičí skálou a Mandloňovým sadem, který sami vybudovali. Chtějí tam udělat pěšinu, vysadit další stromy a vytvořit místo, kde si lidi budou moct posedět a normálně si prostě užít krajinu. Za první týden už ve sbírce vybrali asi 150 tisíc korun, potřebují ale přes 800 tisíc. A podporu mají i od zpěváka Davida Kolera, který na Mikulovsku žije už 15 let. Ve videu říká, že spolek dělá krajinu hezčí a že by bylo skvělé, kdyby se podařilo na ten pozemek pro lidi vybrat. Rezervovaný ho má spolek do konce června, takže do té doby je potřeba sehnat všechny peníze. A my z rádia jich držíme pěstí, ať se to povede a posíláme už za malý moment zpěvačku Miley Cyrus. Krásné pondělí.
1: Pořiďte si prostorné SUV MG ZS již za 439 tisíc i se 7letou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce MG v Hodoníně, www.jonal.cz. Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Taky díky za to. No a jestli máte rádi věci s příběhem, tak pro vás teď rozhodně něco máme. Zkuste si zajet do galerie Strážnického zámku. Je tam k vidění část sbírky výtvarníka a bývalého rektora Akademie výtvarných umění Milana Knížáka. Skoro 500 historických loutek, kulis a divadelních rekvizit. A nejsou to jenom obyčejné loutky za sklem. Ta výstava ukazuje i to, kdo je vyráběl a

0: před 100 lety. Připomenou se taky známé české loutkářské dílny a firmy, které byly ve své době prostě pojem. A možná vás překvapí, že české loutkářství je od roku 2016 zapsané i na seznamu nehmotného kulturního dědictví UNESCO. Takže, milovníci loutek, spojte se a vyražte do Strážnice. A teď si pojďme všichni společně užít taky muziku. Z éteru Rádia Jich už za malý moment kapela Jelen a Magdalena.
1: Poslouchejte Rádio Jich.

0: přírodě. Online vysílání Rádia Jih nyní pohání energie ze 100% obnovitelných zdrojů. Díky, že posloucháte Rádio Jih i online. www.radiojih.cz. Bazén, to máte filtraci, chemii, osvětlení, krycí plachtu, ohřev, vysavač, protiproud. Bazény Macek Ratíškovice pro vás mají veškeré příslušenství na jednom místě. V Ratíškovicích za Mlýnem 1418. Máte to k nám daleko? Jděte na e-shop, kde bazénové příslušenství koupíte snadno a rychle. www.macekasin.cz.
1: What's up? Zdravím celý Horonína okolí, moje jméno je Nick Elvertes a chtěl bych vás všechny pozvat na student party do Horonína, která bude už 30. května o 6 hodin na zahradě Gimplu. Čeká na vás večer plný hudby, energie a skvělé atmosféry. Zahrají taky PMDJs, Andrew Melk a já tam budu mít svůj koncert. Poprvé na domácí půdě. Tak vem kámoši a doraž, bude to velký.
2: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5 400 korun. Více na škodaauto.cz.
3: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pustte k vodě. Doktor Max.
4: Jsi elektrikář? Hledáš jistotu a práci, která má smysl? CVP Galvanika ve Ždánicích nabírá do týmu. Čeká tě jednosměnný provoz, moderní prostředí a mzda až 50 000 korun. A pozor, náborový bonus 50 000. Zavolej na 778 470 815 nebo mrkni na web cvp-galvanika.cz.
0: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 114, Brno 105.1, Uherské Hradiště 969 a

0: pondělní přejem z rádia. A že neuhádnete, kdo tady se mnou, já že ne?
1: Takové kvítko.
0: Kvíteček, z jara Kvítek.
1: Jo, díky.
0: Ahoj, Vlasti.
1: Z mamky Kvítek jsem, ne? Z jara nepoznám. Možná nějakou, ale víš co, já jsem právě schválně na to, jakože ten Kvítek řekl, protože já jsem jel opožděně popřát ke dní matek, mojí mamce do Slavičína včera, no nezapomněl jsem tu kytku ve vlaku. Ale víš co, to je, já jak mám, když mám všechno v batohu, tak je to v klidu, ale jakmile no, mám no. něco, jakože v ruce to drží. Naštěstí ten vlak měl konečnou, jo, takže končil v Otrokovicích, takže jel až za 20 minut, takže jsem se stihl pro ní vrátit. Pak jsem přesedal do dalšího vlaku, tam jsem si říkal, že ji nesmí zapomenout, ale ten zase končil v Luhačovicích, víš co, takže taky hned nejel zpátky, takže dobrý.
0: Takže jsi měl v podstatě štěstí, no jako já takhle jezdit vlakem, tak tam permanentně něco nechávám.
1: No, tak
0: to
1: já právě už neříkám, že jsem to zapomněl ve vlaku, ale doma.
0: No každopádně já tady i při pondělku pro tebe mám dvě slova pospátku.
1: Pojď.
0: Takže jdeme na to. I něké. Inledavid.
1: Inledavid.
0: Inledavid.
1: David divadelní.
0: Aha. A ti zivker.
1: Rekvizice.
0: Skoro. A ti zivker.
1: Rekvizity. Rekvizití. Rekvizita.
0: A tak, jedna.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

jich. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: 13 hodin 54 minut, díky, že posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy, Aleš Brechta, Slečna Závěst. A co nás čeká za muziku takhle po 14. hodině? Bude třeba Harley, Proč pocit mám? Dáme si taky Alize, její Mulolita. A co se týká těch novějších věcí, tak se těšit můžete na Lady Gaga, Doučí a jejich Runaway. Hustopeče založili novou příspěvkovou organizaci s názvem Školní jídelna. Také o tom budou další humorské zprávy, které si pro vás připravil kolega Petr Indra. Já jsem Vlastě Mancík a přeju vám krásné pondělní odpoledne.
1: Vyhrajte značkové elektrokolo v hodnotě 80 000 korun. Dejte si v Horonínském Burgers Fresh Burger Bistru do 28. května parádní burger nebo žebra. A zapojte se s účtenkou do soutěže o značkové elektrokolo v hodnotě 80 000 korun. Velké finále nás pak čeká v pátek 29. května tady na Rádiu Jih. Více info na www.radiojih.cz.
2: Hledáte nevšední zážitek ve městě? Přijďte na komentované procházky Hodonínem. V pátek 29. května od 4:30 odpoledne se můžete vydat na trasu, Když ulice vypráví. V sobotu 30. května v 10 hodin je pak připravena procházka s podtitulem Když hřbitov vypráví. Komentované procházky jsou bezplatné. Bližší informace a rezervace nejpozději do 12 hodin den před prohlídkou na telefonním čísle 518 351 437 nebo na e-mailu info@muhodonin.cz.
3: Agrotec a zcela nová Kia K4 Sportswagon přináší velký prostor pro rodinu i moderní technologie pro vaši bezpečnost. Prostorný kombík s financováním již od 3500 korun měsíčně nebo na výhodný operativní leasing.
4: Kia. Movement that inspires.
3: Zjistěte více na webu agrotecauto.cz. Opakuji, agrotecauto.cz.
5: Hledáte spolehlivého dodavatele obalů z PET materiálů a lepenky? Brisk, výrobní družstvo Ježov u Kyjova, slaví 30 let na trhu. 3 dekády zkušeností, tisíce spokojených zákazníků doma i v zahraničí. Kvalitní obalová řešení pro vinaře, potravináře i zdravotnictví. Kvalita, flexibilita a rychlost dodávek. To je Brisk. 30 let tradice, na kterou se můžete spolehnout. www.briskvd.cz.
6: Slavnosti Břeclav jsou tady. Už 5. a 6. června v zámeckém areálu. Miraj, Činasky, Divokej Bill, Škvor, Tři sestry, Olympik, Bohnout, Tomáš Klus, britská senzace Dehara a také velká gastrozóna a pivní speciály. Poslední lístky za zvýhodněnou cenu teď na webu slavnosti.cz.
7: Mami, mě píše jenom žlutá fixa.
8: A v práci došel toner. I toaleťák. To zas bude den.
9: Klid. Zastav se v Kampi. Škola, kancelář i drogerie. Všechno vyřešíš na jednom místě. A zaparkuješ hned u dveří.
10: Kampi Hodonín na Kapřiskách. Vše pro školu, kancelář i čistou firmu. Kampi. Nakoupíte dřív, než vám vystydne kafe.
11: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
12: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
13: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
14: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
15: Vista Car Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai.
0: Děcka, hezké odpoledne, necelá minuta, bude 14 hodin.
1: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
16: Hustopeče založili novou příspěvkovou organizaci s názvem Školní jídelna a Uherské Hradiště dokončuje nový zimní stadion. Hustopeče vytvořili novou příspěvkovou organizaci Školní jídelna Hustopeče. Důvodem je rozšíření provozu po modernizaci za více než 70 milionů korun. Jídelna dnes denně vaří pro stovky dětí a do budoucna chce navyšovat kapacitu. Město zároveň hledá nové vedení organizace a oddělení od školy má ulevit vedení základní školy Komenského. Pro rodiče, děti ani zaměstnance se podle radnice provoz školního stravování nijak nemění. Nový zimní stadion v Uherském Hradišti roste podle plánu a hotový má být ještě během letních prázdnin. Dělníci už pracují také na ledové ploše, dokončují fasádu, rozvody i vnitřní úpravy. Stavba za 365 milionů korun pojme 500 diváků a město počítá se slavnostním otevřením v září. Hokejový klub zároveň představí nové logo i dresy pro nadcházející sezónu.
1: Počasí.
0: Pojďme zkontrolovat venkovní teploty na jihu a jihovýchodě Moravy. V Břeclavi 27, v Petrově 25 a v Hluku a v Dolním Němčí měříte aktuálně 23 stupňů Celsia. Jak bude zítra? Očekáváme jasnou oblohu. Odpoledne se může na chvíli objevit drobná oblačnost. Nejvyšší teploty na jižní Moravě, neuvěřitelné, ale 29 až 32 stupňů Celsia. Ve Zlínském kraji 27 až 30.
15: Poslední šance. Využijte doprodej vozů Hyundai i20 a Bayon se spolehlivým čtyřválcovým motorem. Vista Car Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce Hyundai.
1: Rádio Jih. Doprava.
0: A pojďme se podívat také na silnice v Břeclavi u nájezdu na dálnici D2 dvě osobní auta. Projíždějte tady s opatrností. Ať už jdete kamkoliv, z rádia jich vám přejeme šťastnou cestu a posíláme další hity pro dobrou náladu. Mezi nima i Duffy a její Mercy.

0: minut po 14. Posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy, zpěvačka Duffy, Mercy. A my vám teďka prozradíme, co nás čeká ve vysílání Rádia Jih dál. Do Kyjova, do Slavičína, do Zlína, do Brna i do Spitínova, tak tam poletí naše gratulace po dalších dvou hitech pro dobrou náladu, o které se postarají Harley a taky Lady Gaga z Doučí. Držte vlnu na jihu, protože je možné, že je to právě ten váš nebo ta vaše známá, která dneska slaví narozeniny nebo svátek.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

Urban, dneska máš svátek právě ty, tak ti z rádia chceme všechno nejlepší a gratulujeme i tobě, kdo dnes 25. května oslavuješ narozeniny, stejně jako právě dnes 20-letá Lucie Vincová z Kyjova, Lenka Svitáková Málková ze Slavičína, Míša Štěpničková z Brna, Láďa Kocián ze Zlína nebo Vašek Kraváček ze Spitinova. Tak vám všem všech

0: Dnes 25. května má narozeniny ikona a hudební vizionář Klaus Meine, legendární frontman a zpěvák rockové skupiny Scorpion. Hudba nám dává naději a bez ohledu na to, jak temná se noc může zdát, hudba je způsobem, jak si připomenout, že ráno zase vyjde slunce. Tak to je moudro právě od Klause Meina. Dáme si také samozřejmě vtip na téma ručník, protože abychom nezapomněli, tak dneska je den Afriky, den vína a je také ručníkový den. Tak jdeme na něj. Lord se ožení s mladou lady, ale v ložnici jim to neklape. Doktor jim poradí, ať k tomu zavolají Žána, který nad nimi při milování bude mávat ručníkem, protože to prý povzbuzuje fantazii. Po hodině hrátek v posteli je výsledek stále stejný. Zoufalý lord řekne: Žán, vyměníme si to. Ty jdi na věc a já budu mávat ručníkem. Žán skočí do postele, pořádně se do toho opře a lady za chvíli křičí blahem. Lord se na něj vítězně podívá a říká: Vidíš, Žán, ty nemehlo? Takhle se mává ručníkem.
1: Pořiďte si prostorné SUV MG ZS již za 439 tisíc i se 7letou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce MG v Hodoníně, www.jonal.cz.
2: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: Gump, protože to neznám. Ve 14 hodin 26,5 minuty posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. Díky za to, protože víme, že nás posloucháte taky ve Slavičíně, v Lea Salonu, tak samozřejmě zdravíme i tam. Za chviličku vám pošleme další 3 hity pro dobrou náladu. Ale teď info o tom, co nás čeká ve vysílání Rádia Jih dál. Ve Velkých Bílovicích se v sobotu uskuteční dětský historický den plný vikingů, her a dobrodružství pro celou rodinu. Podrobnosti uslyšíte na rádiu Jih po písničce, protože to nevzdám, ne, ta byla teďka, tak po Robinu Šulcovi, tak rozhodně držte vlnu na Jihu.
1: Poslouchejte Rádio Jih online.

0: Hledejte Rádio Jih i online. www.radiojih.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Tohle bude léto, které chceš zažít. Cibula Fest 2026, největší československý festival, přichází v plné síle 23. až 25. července. Exploduje na letišti ve Slovenském Holíči. Energie hvězd, Marek Ztracený, Eva Farná, Dimitri, Rybičky 48, Traktor, No Name, Desmod a desítky dalších. Navíc speciální den s legendárními East 17, Bad Boys Blue, Fun Factory a dalšími hvězdami. Vstupenky na goout.cz. Více na cibulafest.eu.
3: Objevte čistou krásu přírodního kamene. Stonetra, kamenné obklady, dlažba k bazénu nebo na terasu z elegantního travertinu, luxusní mramor do koupelny. Širokou nabídku produktů z přírodního kamene najdete na našem e-shopu www.stonetra.cz nebo navštivte náš showroom ve Vrátišti na hlavním tahu mezi Holíčem a Skalicí. www.stonetra.cz.
4: Mami, mě píše jenom žlutá fixa.
5: A v práci došel toner. I toaleťák. To zas bude den.
6: Klid. Zastav se v Kampi. Škola, kancelář i drogerie. Všechno vyřešíš na jednom místě. A zaparkuješ hned u dveří.
7: Kampi Hodonín na Kapřiskách. Vše pro školu, kancelář i čistou firmu. Kampi. Nakoupíte dřív, než vám vystydne kafe.
8: Eurobike Fest. Největší tuzemský motofestival. Tisíce motorek, rock'n'roll, extrémní a bojové sporty. Harley, Arakain, Panoptiko, Čechomor, Proteus a mnoho dalších. Pasohlávky 28. až 31. 5. 2026. www.eurobikefest.cz.
9: Nejlepší víno v Hodoníně? Ochutnej v restauraci Armia.
10: Počkej, myslíš pivo, ne? Armia má přece prvotřídní Plzeň a skvělou kuchyni.
9: Jasně, o nejlepším pivu a jídle v Armii ví každý, ale teď mají nově i skvělá moravská vína.
10: Vážně? To zní dobře.
9: Ve spolupráci s VVV Wine přidali pečlivě vybraná vína od moravských vinařů.
11: Restaurace Armia. Nejlepší pivo v Hodoníně, skvělé jídlo a nyní i výběrová moravská vína. To vše pod jednou střechou. Přijďte si vychutnat jedinečný gastronomický zážitek.

0: klimatizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: Kia Sportage. Agrotec představuje moderní SUV pro každého, kdo hledá prostor, bezpečnost a nejmodernější technologie za skvělou cenu. Kia Sportage. Nyní se zvýhodněním 100 000 korun.
2: Kia. Movement that inspires.
1: Zjistěte více na webu agrotecauto.cz. Opakuji, agrotecauto.cz.

0: díky, že posloucháte rádio Jich, rádio Jižní Moravy, Robin Schulz, za chvíli horký, že slíže, silný refrén. No a pozor, tady je slibovaná pozvánka, radostná rodina zve v sobotu 30. května do Velkých Bílovic na dětský historický den. Od 10 do 20 hodin čeká na vaše děti, ale i vás, rodiče, den plný dobrodružství, her a objevování. Hlavním tématem budou Vikingové, kteří vám přiblíží život v dávné minulosti a nabídnou i různé ukázky a aktivity. Součástí sobotního programu ve Velkých Bílovicích bude odpolední vystoupení Jitky Kelty a večerní koncert skupiny Horset. Připravené bude také občerstvení, včetně jídla, kávy, piva i vína. Vstupné je potom dobrovolné. Tak do Velkých Bílovic zdravíme a z rádia jich přejeme, ať se sobotní dětský historický den vydaří.
1: Mužský sbor z Vacenovic vás zve v sobotu 30. května na setkání mužských sborů. Začátek je v 17 hodin v areálu za kulturním domem ve Vacenovicích. Představí se mužské sbory z Bulhar, Dubňan, Hroznové Lhoty, Malé Vrbky, Milotic, Nětčic, Smolinského, ženský sbor Mariánky a domácí mužský sbor z Vacenovic. Přijďte si nejen poslechnout, ale i zaspívat krásné lidové písničky, vstupné dobrovolné. Spolek Bratrstvo vinařů a kopáčů vás zve na 11. ročník otevřených sklepů za Kounickou Frankovkou. Akce se již tradičně uskuteční v Dolních Kounicích, Moravských Bránicích, Nových Bránicích a Trboušanech. Těšit se na vás budeme v sobotu 30. května od 9.30. Více informací a předprodej vstupenek naleznete na Facebooku za Kounickou Frankovkou 2026. Zahrádkáři Skalka vás zvou v sobotu 30. května od 14 hodin do sklepní uličky ve Skalce na Open Air Festival Víno mezi sklepy. Těšit se můžete na prezentaci místních vinařů a vinařských firem regionu i na ochutnávku vín z 27. ročníku koštu vín místních zahrádkářů. K dobrému vínu nebude chybět ani něco k zakousnutí a hudební doprovod. Odpolední atmosféru zpříjemní také harmonikář. Jak funguje nemocnice zevnitř, to můžete zjistit v den otevřených dveří nemocnice Kyjov, která letos slaví 80 let. V sobotu 13. června od 13 do 17 hodin se otevřou dveře vybraných oddělení a odborných pracovišť. Čeká vás setkání s lékaři a zdravotníky, možnost nahlédnout do každodenního fungování nemocnice i preventivní vyšetření. Zajištěn bohatý program pro děti.
2: Autobazary Top Centrum Car Kyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.
3: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: další jihomoravské zprávy, v nich mimo jiné informace také o tom, že Bzenecká školka v Kasárnách získává novou fasádu. Tak si počkejte na podrobnosti. Já jsem Vlasta Macík a stále vám přejeme krásné pondělní odpoledne.
1: Vyhrajte snažkové elektrokolo v hodnotě 80 tisíc korun. Dejte si v Horonínském Burgers Fresh Burger Bistru do 28. května parádní burger nebo žebra. A zapojte se s účtenkou do soutěže o značkové elektrokolo v hodnotě 80 tisíc korun. Velké finále nás pak čeká v pátek 29. května tady na Rádiu Jih. Více info na www.radiojih.cz.
2: MKLV Fest v Mikulově. Tohle léto jasná volba. Čeká tě hvězdný line-up. Ben Cristoval, Mikolas Josef, Mike Spirit a Grimaso, Kontrafakt, Nick Tendo, Human, Adam Mišík a Pam Rabbit. Sobota 1. srpna. Amfiteátr Mikulov. Připrav se na den plný hudby a skvělého jídla. Prostě nezapomenutelný zážitek pro všechny. Kupuj vstupenky pro sebe a svou partu teď hned na mklvfest.cz a buď u toho!
3: Nové DR6 od DR Automobiles už i v Brně, Hustopečích nebo Břeclavi. Přijďte si vyzkoušet stylové SUV s automatem, bohatou výbavou a s financováním 2,99. Nyní s bonusem 8 000 na servis nebo příslušenství. Více na dr-automobiles.cz.
4: Burgers Fresh Burger Bistro Hodonín. Kam na nejlepší burger, žebra a křídla ve městě už dávno víte. Přijďte nás navštívit do moderního industriálně klasického interiéru a zúčastněte se soutěže o elektrokolo Highbike v hodnotě 80 000 z DD Bike Moravská Nová Ves. Stačí navštívit Burgers Fresh Burger Bistro Hodonín od 11. do 28. května. Dát si menu dle vlastního výběru a účtenku se jménem hodit do slosování. Těšíme se na vás 7 dní v týdnu. www.burgers.eu.
5: Regiojet Ignis Brunensis. Světová přehlídka ohňostrojů startuje. Sobota 30. května ve 22.30 v areálu Měvkovského na Brně Jihu. Zahajovací ohňostroj Bella Ciao v italském rytmu. Po úvodním prelude pokračujeme s uměleckými ohňostroji i dronovými show na brněnské přehradě. Pozor! Letos přehrada nově na začátku prázdnin. Od 27. června do 4. července. Ohňostroje Česka, Švýcarska, Finska a světelné show s rekordními 500 drony. Více na ignisbrunensis.cz. Regiojet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně.
6: Mami, proč je naše koupelna taková stará?
7: Protože tatínek ji má na seznamu prací teprve rok a půl.
8: Já na tom pracuju, jen ještě nevím, jak by měla vypadat.
6: A víte, že v prodejně Merio v Kyjově vám udělají grafický návrh úplně zadarmo?
7: No jasně, a tatínek už se nemá na co vymlouvat.
8: Tak tam rovnou mrknem i na kuchyň.
6: Merio.cz. Koupelny a kuchyně přesně pro vás.

0: nebo mrkněte na www.vašepomlčkafirma.cz.
1: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankkarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
2: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
3: Vistacar Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai.
4: Děcka, hezké odpoledne, blíží se nám 15. hodina.
5: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
6: Bzenecká školka v kasárnách získává novou fasádu a Zlínský kraj hledá nové pěstouny pro starší děti i sourozence. Mateřská škola v kasárnách ve Bzenci pokračuje v rekonstrukci zaměřené na snížení energetické náročnosti budovy. Část nové fasády už je hotová a během prací město rozhodlo také o úpravách některých vnitřních prostor školky. Všechny práce mají skončit do začátku nového školního roku. Případná omezení prázdninového provozu město řeší individuálně s dalšími organizacemi v objektu. Zlínský kraj hledá nové pěstouny hlavně pro děti školního věku, sourozence a děti s handicapem. Největší problém je podle kraje s dlouhodobou pěstounskou péčí, do které jsou teď připravené přijmout dítě jen 3 rodiny. V kraji dnes žije asi 680 dětí v téměř 670 pěstounských rodinách. Přibývá naopak rodin, které nabízejí pěstounství na přechodnou dobu. Aktuálně jich je 39. Lidé, kteří o pěstounství uvažují, se mohou obrátit na sociální odbor podle místa bydliště.
5: Rádio Jih. Počasí.
4: Pojďme se podívat na aktuální teploty. V Ladné aktuálně měříte 28 stupňů Celsia, v Krumbíři 27, ve Starém městě u Uherského Hradiště 24 a ve Zlíně 22 stupňů Celsia. Zítra očekáváme jasnou oblohu, odpoledne se může na chvíli objevit drobná oblačnost. Nejvyšší teploty na jižní Moravě 29 až 32 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji potom 27 až 30.
3: Poslední šance. Využijte doprodej vozů Hyundai i20 a Bayon se spolehlivým 4válcovým motorem. Vistacar Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce Hyundai.
5: Rádio Jih. Doprava.
4: A míříme také na silnice. Pozor na Hodonínsku. Na příjezdu do Násedlovic ve směru od Čejče bude probíhat oprava vozovky. Předpokládané ukončení je 5. června, tak s tím počítejte. Šťastnou cestu, ať už jedete kamkoliv.

0: Se Shakirou jsme se po frekvencích Rádia Jih, Rádia Jižní Moravy podívali taky do Zoo, za chvíli slibovaný Adam Ďurica, Nelutujem, nebo taky Maroon 5. Náš život je jako tlustá kniha, kterou si musíme poctivě přečíst větu po větě a nepřeskočit žádnou kapitolu, ať už je komická nebo tragická. Držte vlnu na Jihu, za chvíli si totiž dáme další premiéru rubriky Hity, které léčí nemocná srdce a nemocnou duši.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Tablety, které léčí. Hudbolog Vlasťa Macík právě teď otevírá svou hudební ordinaci.
1: V rubrice Rádia Jih hity, které léčí nemocná srdce a nemocnou duši, pro vás máme teď skladbu, která vám do žil vlije obrovskou porci vděčnosti a naděje. Spojili se v ní slovenští bardi Kali, Myself a skupina Desmod v čele s Kuliho nezaměnitelným hlasem. Písnička se jmenuje jednoduše Děkujem a je celá protkaná metaforou, že náš život je jako tlustá kniha, kterou si musíme poctivě přečíst větu po větě. Pojďme se podívat na ty nejsilnější řádky. Kapitoly nepreskočíš, tak to v životě nechodí. Musíš si prečítat každou vetu. Přijde strana, čo tě zabolí. Tohle je obrovská pravda, kterou si v těžkých chvílích málo kdy uvědomujeme. Chceme ty špatné dny prostě přetočit jako nudný film. Jenže ty těžké stránky, které nás občas bolí, nás ve skutečnosti formují. Bez nich by ten náš příběh nebyl kompletní. Když přijmeme, že i ty horší kapitoly k životu patří, hrozně se nám uleví. Děkujem za milion rán, za to, že prijal som je s láskou. Život ma naučil mať pripravenú odpoveď ešte pred otázkou. Poděkovat za rány osudu, Kali tady skvěle ukazuje, že každá facka od života je vlastně lekce, která z nás dělá silnější lidi. Když ty rány nepřijímáme se žlučí a nenávistí,

0: spokojený život. Každý den máme volbu, buď budeme naštvaní na celý svět, nebo budeme aktivně hledat ty malé, krásné drobnosti. Ať už je to ranní káva, sluníčko, nebo to, že můžeme dělat v životě to, co nás baví. Z rádia jich vám do uší v rámci rubriky Hity, které léčí nemocná srdce a nemocnou duši, posíláme trojku Myself, Kali a Kulis Desmodů s rodící se hitovkou Děkujem.
1: Hity, které léčí. Právě teď vám hrajeme hit, který má kouzelnou moc uzdravovat nemocné duše. Zlepšovat náladu a celkově nás povzbuzovat ve chvílích, kdy to nejvíce potřebujeme.

0: Hity, které léčí.
1: Hity, které léčí.
0: Hudbolog Vlasťa Macík vybírá a představuje každé pondělí odpoledne hity, které mají kouzelnou moc uzdravovat nemocné duše, zlepšovat náladu a celkově nás povzbuzovat ve chvílích, kdy to nejvíce potřebujeme.
1: Hity, které léčí.
0: Poslouchejte vždy v pondělí po 15. hodině na Rádiu Jih.
2: Pořiďte si prostorné SUV MG ZS již za 439 tisíc i se 7letou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce MG v Hodoníně, www.jonal.cz.
0: Rádio Jih.
1: Rádio Jižní Moravy.
3: Třeba!

0: jejich Rádio Jižní Moravy poslouchejte také po 16. hodině, protože to pro vás budeme mít poukaz v hodnotě 600 korun na zážitkové malování pro děti v ateliéru Art Tia Břeclav. Na děti tady čeká tematicky laděné zážitkové malování, spousta smíchu, tvoření a zábavy, a to vše pod vedením zkušené lektorky Timej Turčiakové. Tak rozhodně držte vlnu na jihu taky za půl hodinku, protože to startujeme právě tajemný. No a teď se podíváme na to, co nás čeká po dalších třech hitech pro dobrou náladu. Mluvit budeme o tom, že Břeclav letos výrazně podpoří místní skauty. Díky historickému úspěchu dívčí družiny Poštolky bude město v září hostit republikové finále skautské soutěže pro děti z celé země. Tak a my do Břeclavy samozřejmě teďka zdravíme a posíláme další tři hity pro dobrou náladu. Wakefield, Ina a taky Florida.
1: Myslíte si, že znáte Jižní Moravu opravdu dobře? Jižní Morava je plná zajímavých míst, osobností i událostí. Odhalujte je s námi každé všední odpoledne po 16. hodině v nové soutěži Tajemný jih.
2: A tentokrát v Tajemném jihu soutěžíme o poukazy na zážitkové malování a v úterý a ve čtvrtek dokonce o týdenní letní příměstské tábory pro děti v břeclavském uměleckém ateliéru Art Tia v hodnotě 4000 korun. Objevte radost stvoření bez tlaku na výkon. Ateliér Art Tia Břeclav. Více na timeaturciak.art.
3: Radost, smutek, hněv, strach, znechucení. Co s tebou dělají, když je opravdu cítíš? Pět primárních emocí, doplněných o překvapení, je hlavním tématem výstavy Kortizol a endorfiny v Galerii výtvarného umění v Hodoníně. Pět současných českých umělců jim dává podobu a nechává návštěvníky do nich vstoupit. Přijďte to prožít. Výstava trvá do 18. října. Více informací na www.gvuhodonin.cz.
4: Nové DR6 od DR Automobiles už i v Brně, Hustopečích nebo Břeclavi. Přijďte si vyzkoušet stylové SUV s automatem, bohatou výbavou a s financováním 2,99. Nyní s bonusem 8 000 na servis nebo příslušenství. Více na dr-automobiles.cz.
5: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pustte k vodě. Doktor Max.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
8: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
9: Co se tady děje?
10: Co se chystá?
11: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
12: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
11: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
13: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov. 889, Břeclav, 114, Brno, 105.1, Uherské Hradiště, 969 a Zlín 98.

0: 17 hodin, skoro 41 minut. Vy posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. Tohle to byl Florida, za chvíli Lenny, nebo taky Eva Farná a Miraj. Vzpomeneš si? Teď ovšem míříme do Břeclavi. Ta letos navýšila podporu skautského střediska Svatopluk na 140 tisíc korun. Důvodem je zářijové celostátní kolo závodu Vlčata Světlušek, které do města přivede kolem 200 mladých skautů a skautek z celé republiky. Soutěž se uskuteční u zámečku Pohansko a ponese se v duchu Velké Moravy a pověstí o Svatoplukovi a třech prutech. Pořadatelství získali břeclavští skauti díky loňskému vítězství dívčí družiny Poštolky. Část dotace využije středisko také na vzdělávání nových vedoucích a podporu běžného fungování oddílu. Tak do Břeclavy samozřejmě skauty zdravíme, dáváme palec hore a posíláme další hity pro dobrou náladu.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

jich. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: 10 korun na zážitkové malování pro děti v ateliéru Art Tia Břeclav, kde na děti čeká tematicky laděné zážitkové malování, spousta smíchu, tvoření a zábavy, a to vše pod vedením zkušené lektorky Timeji Turčiakové. Více na www.timeaturciak.art. A co si dáme za muziku? Ano, po 16. bude Don Omar, Lucenzo, Danza Kuduro. Bude taky Poetika každou vteřinou. A bude také Luis Fonsi, Despacito. Uherské Hradiště dokončuje nový zimní stadion. Také o tom budou další humorické zprávy, které vám přinese kolega Petr Indra. Já jsem Vlasta Mancík. Přejeme vám krásné, horké pondělní odpoledne.
1: Vyhrajte značkové elektrokolo v hodnotě 80 000 korun. Dejte si v Horonínském Burgers Fresh Burger Bistru do 28. května parádní burger nebo žebra. A zapojte se s účtenkou do soutěže o značkové elektrokolo v hodnotě 80 000 korun. Velké finále nás pak čeká v pátek 29. května tady na Rádiu Jih. Více info na www.radiojih.cz. Plánujete koupy alespoň dvou vozů Škoda během 12 měsíců? Pak jste velkoodběratelem a máte nárok na extra slevu. Vistacar Hodonín. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.
2: Mastra Kovomatkyho. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastra Kovomat na ulici Boršovská v Kyjově.
3: Agrotec a zcela nová Kia K4 Sportswagon přináší velký prostor pro rodinu i moderní technologie pro vaši bezpečnost. Prostorný kombík s financováním již od 3500 korun měsíčně nebo na výhodný operativní leasing.
4: Kia. Movement that inspires.
3: Zjistěte více na webu agrotecauto.cz. Opakuji, agrotecauto.cz.

0: www.klimastyle.cz.
1: Vlkošské dny vojenských tradic 2026. Tradiční vojensko-historická akce regionu je opět tady. Jedinečný střet historických vojsk, techniky i útoky válečných koní v hlavní bojové ukázce s leteckým soubojem letounu Messerschmitt Bf 109 versus P-51 Mustang přímo nad vámi. Exkluzivní premiéra průzkumného letounu Piper L-4. Dynamické ukázky jednotky speciálního vyzbrojení a mnohem více uvidíte 6. června od 10 ve Vlkoši. Tady prostě nesmíte chybět. Více info na www.militarymuseum.cz nebo na Facebooku.
2: Regiojet Ignis Brunensis. Světová přehlídka ohňostrojů startuje. Sobota 30. května ve 22.30 v areálu Měvkovského na Brně Jihu. Zahajovací ohňostroj Bella Ciao v italském rytmu. Po úvodním prelude pokračujeme s uměleckými ohňostroji i dronovými show na brněnské přehradě. Pozor! Letos přehrada nově na začátku prázdnin. Od 27. června do 4. července. Ohňostroje Česka, Švýcarska, Finska a světelné show s rekordními 500 drony. Více na ignisbrunensis.cz. Regiojet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně.
3: Mami, mě píše jenom žlutá fixa.
4: A v práci došel toner. I toaleťák. To zas bude den.
5: Klid. Zastav se v Kampi. Škola, kancelář i drogerie. Všechno vyřešíš na jednom místě. A zaparkuješ hned u dveří.
1: Kampi Hodonín na Kapřiskách. Vše pro školu, kancelář i čistou firmu. Kampi. Nakoupíte dřív, než vám vystydne kafe.
6: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
7: Hezké odpoledne, necelé 3 minuty a bude 16 hodin.
8: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
9: Hustopeče založili novou příspěvkovou organizaci s názvem Školní jídelna a Uherské Hradiště dokončuje nový zimní stadion. Hustopeče vytvořili novou příspěvkovou organizaci Školní jídelna Hustopeče. Důvodem je rozšíření provozu po modernizaci za více než 70 milionů korun. Jídelna dnes denně vaří pro stovky dětí a do budoucna chce navyšovat kapacitu. Město zároveň hledá nové vedení organizace a oddělení od školy má ulevit vedení základní školy Komenského. Pro rodiče, děti ani zaměstnance se podle radnice provoz školního stravování nijak nemění. Nový zimní stadion v Uherském Hradišti roste podle plánu a hotový má být ještě během letních prázdnin. Dělníci už pracují také na ledové ploše, dokončují fasádu, rozvody i vnitřní úpravy. Stavba za 365 milionů korun pojme 500 diváků a město počítá se slavnostním otevřením v září. Hokejový klub zároveň představí nové logo i dresy pro nadcházející sezónu.
8: Rádio Jih. Počasí.
7: Jdeme zkontrolovat opět venkovní teploty na jihu a jihovýchodě Moravy. V Topolné máte na venkovním teploměru 24 stupňů Celsia, v Uherském Hradišti 25, v Domanině a v Těšanech potom 27. Zítra očekáváme jasnou oblohu, odpoledne se může na chvíli objevit drobná oblačnost. Nejvyšší zítřejší teploty na jižní Moravě 29 až 32 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji 27 až 30.
10: Poslední šance. Využijte doprodej vozů Hyundai i20 a Bayon se spolehlivým čtyřválcovým motorem. Vista Car Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce Hyundai.
8: Rádio Jih. Doprava.
7: A pojďme také na silnice na dálnici D52 na 22. kilometru směrem od Pohořelic na Brno. Stojí u krajnice porouchané osobní auto, tak s tím počítejte. Šťastnou cestu, ať už jedete kamkoliv.
8: Tajemný.
7: Tak a je to tady poukaz v hodnotě 600 korun na zážitkové malování pro děti v ateliéru Art Tia Břeclav. Na děti tady čeká tematicky laděné zážitkové malování, spousta smíchu, tvoření a zábavy a to vše pod vedením zkušené lektorky Týmej Turčakové. Objevte bezpečné, přátelské a inspirativní prostředí ateliéru Art Tia Břeclav. Více najdete na www.timeaturciak.art, jo? Takže ještě jednou www.timeaturciak.art. www.jihu.art. Tam se podívejte, no a rozhodně se zapojte taky do dnešního tajemného jihu, ve kterém vám nabízíme poukaz v hodnotě 600 korun na zážitkové malování. Pardon, na zážitkové malování. Tak, pojďme na to. Dnes společně v tajemném jihu pátráme po tom, jak se jí jmenuje penzion a dříve také diskotéka, dnes vinárna, kterou najdeme u Břeclavského zámku. Mimochodem, základy tohoto objektu pocházejí ze 13. století. Jak se jmenuje penzion a dříve diskotéka, dnes vinárna u Břeclavského zámku? Víte to? Pokud ano, tak hned teď pošlete svoji odpověď SMS-kou, textovkou nebo zprávou přes WhatsApp na číslo 606 703 889. 606 703 889. Pátráme potom, jak se jmenuje penzion a dříve diskotéka, dnes vinárna u Břeclavského zámku. Ve hře je poukaz v hodnotě 600 korun na zážitkové malování pro děti v ateliéru Artia Břeclav www.timeaturciak.art. Tam najdete podrobnosti. Vlastně Macík drží pěsti a z rádia jich samozřejmě posíláme další hity pro dobrou náladu.
0: Správné odpovědi posílejte SMS nebo WhatsApp zprávou na 606 703 889.

0: Radio E.
1: Aye.

0: Luis Fonsi, Despacito, v 16 hodin 8,5 minuty na rádiu Jih. Pojďme na rekapitulaci temného jihu. Vám nabízíme dneska poukaz v hodnotě 600 korun na zážitkové malování pro děti v ateliéru Artety a Břeclav. Na děti čeká tematicky laděné zážitkové malování, spousta smíchu, tvoření a zábavy, a to vše pod vedením zkušené lektorky Týmeji Turčiakové. Objevte bezpečné, přátelské a inspirativní prostředí ateliéru Artety a Břeclav. Více na www.timeaturciak.art. Tak dneska společně v tajemném jihu pátráme po tom, jak se jmenuje penzion a dříve také diskotéka, dnes vinárna, kterou najdeme u Břeclavského zámku. Mimochodem, základy tohoto objektu pocházejí ze 13. století. Takže jak se jmenuje penzion a dříve diskotéka, dnes vinárna u Břeclavského zámku? Víte to? Pokud ano, hned teď pošlete svoji odpověď SMS-kou nebo zprávou přes WhatsApp na číslo 606 703 889, protože pro vás máme poukaz v hodnotě 600 korun na zážitkové malování pro děti v ateliéru Artia Břeclav. Tak ještě jednou a tentokrát naposled, jak se jmenuje penzion a dříve diskotéka, dnes vinárna u Břeclavského zámku. Své odpovědi posílejte hned teď, já se dívám, že vám na to dáme nějaké 3,5 minuty.
1: Tajemný. Správné odpovědi posílejte SMS nebo WhatsApp zprávou na 606 703 889. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Je to tady, jdeme do finále dnešního tajemného jihu, ve kterém jsme vám nabídli poukaz v hodnotě 600 korun na zážitkové malování pro děti v ateliéru Arty a Břeclav, kde na děti čeká tematicky laděné zážitkové malování, spousta smíchu, tvoření a zábavy, a to vše pod vedením zkušené lektorky Týmeji Turčiakové. Tak tady právě objevíte bezpečné, přátelské a inspirativní prostředí ateliéru Arty a Břeclav. www.timeaturciak.art, tam najdete podrobnosti. No a teďka už přivítáme Jiřinku. Jiřinko, přeju krásné odpoledne, ahoj.
1: Ahoj.
0: Tak kam jsme se dovolali, prosím tě?
1: Do Dubňan.
0: Do Dubňan, co provádíš?
1: Teď piju kafe a chystám se na noční.
0: Na noční jdeš, v kolik začínáš? 10?
1: 6.

0: chodíš tam nebo chodila jsi tam na diskotéky?
1: Jako mladá, ano, jsem tam byla několikrát.
0: A neříkej, že ti je tolik, prosím tě, jako mladá.
1: No.
0: nezníš, že bys byla jakože stará. Zníš mladě.
1: Jakože hodně pamatuju.
0: Máš víc zkušeností, hele, ber to tak. Tak Jiřinko, pro tebe je samozřejmě tady tenhle ten poukaz v hodnotě 600 korun. Pro děti nebo už pro vnoučata?
1: Pro vnučku.
0: Pro vnučku, dobré, jak se jmenuje?
1: Verunka.
0: Pro Verunku, krásné. Vydrž mi na telefonní lince, řeknu ti zbylé informace. Měj se zatím krásně, ahoj.
1: Mockrát děkuju, ahoj.
0: A vy ostatní nebuďte smutní, protože i zítra vám nabídneme nějaký ten poukaz do ateliéru Artia Břeclav www.timeaturciak.art a už teďka prozradím, pozor, zítra pro vás budeme mít exkluzivní výhru, kterou je týdenní umělecký dětský příměstský tábor v ateliéru Artia v Břeclavi v hodnotě 4000 korun. A když se podíváte na naše facebookové stránky, tak pánové, chcete tam ty děcka vodit?
2: Další zajímavá místa, osobnosti a události Jižní Moravy budeme v tajemném jihu odhalovat zase zítra po 16. hodině. Na rádiu Jih. Pořiďte si prostorné SUV MG ZS již za 439 tisíc i se 7letou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce MG v Hodoníně. www.jonal.cz. Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: že posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy, 16 hodin 29 minut. To je aktuální čas, no a my se pojďme podívat na to, co nás čeká po další trojce hitů pro dobrou náladu, což bude Poetika, Jazzline a taky Rudimental. A to se dozvíte, že na letošní Zlín Film Festival dorazí hvězda seriálu Hra o trůny nebo Gengy z Birminghamu Aidan Gillen. Irský herec ve Zlíně osobně představí oceňovaný film Trat a setká se také s fanoušky na červeném koberci. Tak rozhodně držte vlnu.
1: Poslouchejte Rádio Jih.

0: podnikáte, tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze s výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
1: Nové DR6 od DR Automobiles už i v Brně, Hustopečích nebo Břeclavi. Přijďte si vyzkoušet stylové SUV s automatem, bohatou výbavou a s financováním 2,99. Nyní s bonusem 8000 na servis nebo příslušenství. Více na draautomobiles.cz.
2: Chcete mít bazén připravený ještě před létem? Využijte rychlé dodání a ceny materiálu, které pro vás ještě držíme při zemi. Bazény Macek a Syn Ratíškovice. Zajistíme přípravu pro usazení bazénu, včetně základové desky i zasypání. A navíc ke kompletní zakázce získáte bazénový vysavač zdarma. Kontaktujte nás ještě dnes. Bazény Macek a Syn Ratíškovice. www.macekasyn.cz.
3: What's up? Zdravím celý Horonína okolí, moje jméno je Mikel Vertes a chtěl bych vás všechny pozvat na student party do Horonína, která bude už 30. května o 6 hodin na zahradě Gimplu. Čeká na vás večer plný hudby, energie a skvělé atmosféry. Zahrají taky PNDJs, Andrew Melk a já tam budu mít svůj koncert. Poprvé na domácí půdě. Tak vem kámoši a doraž, bude to velký.
4: Jsi elektrikář? Hledáš jistotu a práci, která má smysl? CVP Galvanika ve Ždánicích nabírá do týmu. Čeká tě jednosměnný provoz, moderní prostředí a mzda až 50 tisíc korun. A pozor, náborový bonus 50 tisíc. Zavolej na 778 470 815 nebo mrkni na web cvp-galvanika.cz.
5: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
6: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
7: Léto, slunce, plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc, než si myslíte.

0: že posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy, 16 hodin 43 minut, to je aktuální čas. Za chvíli Justin Timberlake, jeho Sexy Back. Ale teďka pozvánka do Zlína, protože Zlín Film Festival přivítá irského herce Aidana Gillena, kterého diváci znají například ze seriálu Hra o trůny, Špína Baltimoru nebo z filmu Bohemian Rhapsody. Ve Zlíně osobně uvede film Trat, který festival zařadil do programu v mezinárodní premiéře. Projekce se uskuteční v sobotu 30. května a v pondělí 1. června v multikině Golden Apple Cinema. No a fanoušci budou moci Aidana Gillena vidět i na červeném koberci v neděli 31. května večer. Tak do Zlína zdravíme, posíláme další hity pro dobrou náladu. No a vy, co máte rádi a milujete Aidana Gillena, tak rozhodně vyražte potom 30. května do Zlína.
1: Spolek Bratrstvo vinařů a kopáčů vás zve na 11. ročník otevřených sklepů za Kounickou Frankovkou. Akce se již tradičně uskuteční v Dolních Kounicích, Moravských Bránicích, Nových Bránicích a Trboušanech. Těšit se na vás budeme v sobotu 30. května od 9.30. Více informací a předprodej vstupenek naleznete na Facebooku za Kounickou Frankovkou 2026. V sobotu 6. června ožije nádvoří komunitního centra PFAN v Pohořelicích trhem s regionálními produkty, který je součástí slavností města Pohořelice. Představí se také držitelé regionální značky Brněnsko originální produkt. Těšit se můžete na poctivé dobroty, rukodělné výrobky i příjemnou atmosféru. Začíná se ve 13 hodin. Více informací na Facebooku MAS pod Brněnsko. Jak funguje nemocnice zevnitř, to můžete zjistit v den otevřených dveří nemocnice Kyjov, která letos slaví 80 let. V sobotu 13. června od 13 do 17 hodin se otevřou dveře vybraných oddělení a odborných pracovišť. Čeká vás setkání s lékaři a zdravotníky, možnost nahlédnout do každodenního fungování nemocnice i preventivní vyšetření. Zajištěn bohatý program pro děti.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: odpoledne vám všem, kteří posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. Co nás čeká za muziku takhle po 17. Bude třeba Bon Jovi, It's My Life. No, pojďme. It's my life. Budou taky Krištof hned teď. Ne jakože hned teď, ale budou po 17. Ale písnička se jmenuje Hned teď. Chápeme se. A bude taky Alvaro Soler, jeho Sofia. Já jsem Vlastia Mancí, přeju vám krásné pondělní odpoledne. Za chvíli další jihomoravské zprávy s Petrem Indrou a v nich mimo jiné informace také o tom, že Zlínský kraj hledá nové pěstouny pro starší děti i sourozence. Tak si počkejte na podrobnosti.
1: Vyhrajte značkové elektrokolo v hodnotě 80 000 korun. Dejte si v Horonínském Burgers Fresh Burger Bistru do 28. května parádní burger nebo žebra. A zapojte se s účtenkou do soutěže o značkové elektrokolo v hodnotě 80 000 korun. Velké finále nás pak čeká v pátek 29. května tady na Rádiu Jih. Více info na www.radiojih.cz.
2: Tohle bude léto, které chceš zažít. Cibula Fest 2026, největší československý festival, přichází v plné síle 23. až 25. července. Exploduje na letišti ve Slovenském Holíči. Energie hvězd, Marek Ztracený, Eva Farná, Dimitri, Rybičky 48, Traktor, No Name, Desmod a desítky dalších. Navíc speciální den s legendárními East 17, Bad Boys Blue, Fun Factory a dalšími hvězdami. Vstupenky na GoOut.cz. Více na cibulafest.eu.
3: Starostka města Ždánic oznamuje vyhlášení výběrového řízení na pracovní místo tajemník tajemnice městského úřadu ve Ždánicích, města s 2,5 tisíci obyvateli. Nástup je možný od 1. listopadu 2026 nebo dle dohody. Úplné znění výběrového řízení je zveřejněno na webových stránkách města www.mužďanice.cz v sekci aktuality.

0: mrkněte na web www. Vaše pomlčka si má.cz.
1: Mami, proč je naše koupelna taková stará?
2: Protože tatínek ji má na Seznamu prací teprve rok a půl.
3: Já na tom pracuju, jen ještě nevím, jak by měla vypadat.
1: A víte, že v prodejně Merio v Kyjově vám udělají grafický návrh úplně zadarmo?
2: No jasně, a tatínek už se nemá na co vymlouvat.
3: Tak tam rovnou mrknem i na kuchyň.
1: Merio.cz. Koupelny a kuchyně přesně pro vás.
4: Hledáte spolehlivého dodavatele obalů z PET materiálů a lepenky? Brisk, výrobní družstvo Ježov u Kyjova, slaví 30 let na trhu. 3 dekády zkušeností, tisíce spokojených zákazníků doma i v zahraničí. Kvalitní obalová řešení pro vinaře, potravináře i zdravotnictví. Kvalita, flexibilita a rychlost dodávek. To je Brisk. 30 let tradice, na kterou se můžete spolehnout. www.brisk.cz.
5: Hledáte nevšední zážitek ve městě? Přijďte na komentované procházky Hodonínem. V pátek 29. května od 4:30 odpoledne se můžete vydat na trasu Když ulice vypráví. V sobotu 30. května v 10 hodin je pak připravena procházka s podtitulem Když hřbitov vypráví. Komentované procházky jsou bezplatné. Bližší informace a rezervace nejpozději do 12 hodin den před prohlídkou na telefonním čísle 518 351 437 nebo na e-mailu info@muhodonin.cz.
6: Když nemůžeš. Slavnosti Břeclav jsou tady. Už 5. a 6. června v zámeckém areálu. Miraj, Činasky, Divokej Bill, Škvor, Tři sestry, Olympik, Vohnout, Tomáš Klus, britská senzace Dehara a také velká gastrozóna a pivní speciály. Poslední lístky za zvýhodněnou cenu teď na webu slavnosti.cz.
7: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
4: Vistacar Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai.
8: Hezké odpoledne, nějaké 2 minuty a bude 17 hodin.
9: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
10: Břenecká školka v kasárnách získává novou fasádu a Zlínský kraj hledá nové pěstouny pro starší děti i sourozence. Mateřská škola v kasárnách ve Bzenci pokračuje v rekonstrukci zaměřené na snížení energetické náročnosti budovy. Část nové fasády už je hotová a během prací město rozhodlo také o úpravách některých vnitřních prostor školky. Všechny práce mají skončit do začátku nového školního roku. Případná omezení prázdninového provozu město řeší individuálně s dalšími organizacemi v objektu. Zlínský kraj hledá nové pěstouny hlavně pro děti školního věku, sourozence a děti s handicapem. Největší problém je podle kraje s dlouhodobou pěstounskou péčí, do které jsou teď připravené přijmout dítě jen 3 rodiny. V kraji dnes žije asi 680 dětí v téměř 670 pěstounských rodinách. Přibývá naopak rodin, které nabízejí pěstounství na přechodnou dobu. Aktuálně jich je 39. Lidé, kteří o pěstounství uvažují, se mohou obrátit na sociální odbor podle místa bydliště.
9: Rádio Jih. Počasí.
8: Tak ještě jednou zkontrolujeme venkovní teploty na jihu a jihovýchodě Moravy. V Lovčicích a v Klentnici máte aktuálně 27 stupňů Celsia, ve Stupavě 26 a v Otrokovicích 24. Zítra očekáváme jasnou oblohu, odpoledne se může na chvíli objevit drobná oblačnost. Nejvyšší teploty na jižní Moravě 29 až 32 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji 27 až 30.
4: Poslední šance. Využijte do prodej vozů Hyundai i20 a Bayon se spolehlivým 4válcovým motorem. Vistacar Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce Hyundai.
9: Rádio Jih. Doprava.
8: A pojďme se podívat také na silnice. Zdravíme všechny za volanty. Na Znojemsku na silnici 3. třídy u Vrbovce směrem na Čeratice zasahují záchranáři a policie u dopravní nehody. Počítejte s omezením. Ať už jedete kamkoliv, z rádia Jih vám přejeme šťastnou cestu.
9: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
8: Bylo přesně 17 hodin, my vám z rádia chceme krásný podvečer, krásný pondělní podvečer a posíláme další hity pro dobrou náladu. Už za chvíličku třeba taky Hoobastank, Dream.

0: hodin, skoro 7 minut na rádiu. Africká oblast Karibuni v Zoo Zlín je znovu otevřená. Zahrada ji uzavřela po pátečním úhynu slonice Ulu, kterou nečekaně napadl samec Jack. Podrobnosti si řekneme na rádiu X po další dvojce hitů. Pro dobrou náladu bude tam Kygo a také slibovaní Krištof hned teď.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: frekvencích rádia jich se teď přeneseme tam, kde nás posloucháte na 98 FM, tedy do Zlína a okolí. Zoo Zlín totiž znovu otevřela africkou oblast Karibúni, kterou po páteční tragické události dočasně uzavřela. 30-letá slonice Ulu uhynula po útoku sloního samce Jacka. Podle vedení zahrady nic podobnému chování předem nenasvědčovalo a samec dosud nebyl agresivní. Pitva potvrdila rozsáhlá poranění hrudníku a vnitřních orgánů. Ostatní slonice i sluně jsou podle zoo v pořádku a chovatelé samce po incidentu oddělili od stáda. Další postup bude zoologická zahrada řešit s koordinátorem evropského chovu slonů afrických. Tak do Zlína zdravíme. Je to sice smutná zpráva, ale nedá se nic dělat, život jde dál. Tak vám posíláme další hity pro dobrou náladu.
1: Pořiďte si prostorné SUV MG ZS již za 439 tisíc i se 7letou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce MG v Hodoníně. www.jonal.cz. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: díky, že posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy, a my se za chviličku vydáme do Břeclavy, protože tam se na konci května uskuteční první bramborové hody. Můžete se těšit na speciality z brambor, živou hudbu i pohodové posezení. Kde to všechno proběhne, uslyšíte na Rádiu Jih po dalších třech hitech pro dobrou náladu, a o ty se postarají Mikuláš Josef, Nelly Furtado a slibovaný Alvaro Soler a jeho Sofia. Tak držte vlnu.
1: Poslouchejte Rádio Jih online.

0: online. www.radiojich.cz.
1: Tak, pane Škopku, co vás trápí?
2: Pane doktore, nemyslím na nikoho jiného než na naší výčepní. S jakou starostlivostí a pečlivostí čepuje tu nejlepší plzeň v Hodoníně. Jak ladně roznáší tekutý chléb národa našeho.
1: Pane Škopku, to je jednoznačně diagnóza Armia Restauraris.
3: Restaurace Armia, nejlepší čepovaná plzeň v Hodoníně. A k tomu výborná kuchyně po celý den a příjemná obsluha. www.restauraceArmia.cz. Otevřeno máme každý den.
4: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
5: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky DAF. Více na tetadrogerie.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
8: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov. 889, Břeclav, 101,4.

0: Sofia. Chcete si zajít na bramborové hody? Tak je dobře, že posloucháte právě teď Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. Areál penzionu Vila Elux v Břeclavi totiž pořádá v sobotu 30. května první bramborové hody. Od 12 hodin budou připravené různé bramborové speciality, které pro vás chystají místní týmy kuchařů. Akce nabídne také živou hudbu, o kterou se postará Honza Muzika, a pohodovou atmosféru pro setkání s přáteli. Vstup na bramborové hody do Břeclavy je zdarma, občerstvení bude možné platit pouze v hotovosti, nápoje na baru hotově i kartou. Bramborové hody se uskuteční v areálu Vily Eluxe v ulici pod zámkem v Břeclavi, jak jsem říkal, v sobotu 30. května. Do Břeclavy zdravíme přes frekvenci 101.4 FM, posíláme další hity pro dobrou náladu. A protože to byla ode mě dnes poslední informace, loučí se s vámi Vlasta Macík a těším se na slyšenou zase zítra ve dvě tady na Rádiu Jih.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Spojujeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: značkové elektrokolo v hodnotě 80 tisíc korun.
1: Dejte si v Horonínském Burgers Fresh Burger Bistru do 28. května parádní burger nebo žebra.
0: A zapojte se s účtenkou do soutěže o značkové elektrokolo v hodnotě 80 tisíc korun.
1: Velké finále nás pak čeká v pátek 29. května tady na Rádiu Jih.
0: Více info na www.radiojih.cz.
2: Plánujete koupy alespoň dvou vozů Škoda během 12 měsíců? Pak jste velkoodběratelem a máte nárok na extra slevu. Vistacar Hodonín, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.
3: Zoo Hodonín, svět zvířat na kraji Dubravy. Ideální místo pro celou rodinu. Množství zvířat, dětské hřiště, občerstvení, co víc si můžete přát. Tak neseďte doma a pojďte do Zoo Hodonín. www.zoo-hodonin.cz.
4: Burgers Fresh Burger Bistro Hodonín. Kam na nejlepší burger, žebra a křídla ve městě už dávno víte. Přijďte nás navštívit do moderního industriálně klasického interiéru a zúčastněte se soutěže o elektrokolo Highbike v hodnotě 80 tisíc z DD Bike Moravská Nová Ves. Stačí navštívit Burgers Fresh Burger Bistro Hodonín od 11. do 28. května. Dát si menu dle vlastního výběru a účtenku se jménem vhodit do stosu. Těšíme se na vás 7 dní v týdnu. www.burgers.eu

0: klimatizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
2: Radio Jih. Jihomoravské zprávy.
3: Hustopeče založili novou příspěvkovou organizaci s názvem Školní jídelna a Uherské Hradiště dokončuje nový zimní stadion. Hustopeče vytvořili novou příspěvkovou organizaci Školní jídelna Hustopeče. Důvodem je rozšíření provozu po modernizaci za více než 70 milionů korun. Jídelna dnes denně vaří pro stovky dětí a do budoucna chce navyšovat kapacitu. Město zároveň hledá nové vedení organizace a oddělení od školy má ulevit vedení základní školy Komenského. Pro rodiče, děti ani zaměstnance se podle radnice provoz školního stravování nijak nemění. Nový zimní stadion v Uherském Hradišti roste podle plánu a hotový má být ještě během letních prázdnin. Dělníci už pracují také na ledové ploše, dokončují fasádu, rozvody i vnitřní úpravy. Stavba za 365 milionů korun pojme 500 diváků a město počítá se slavnostním otevřením v září. Hokejový klub zároveň představí nové logo i dresy pro nadcházející sezónu.
2: Radio Jih. Počasí.
3: Dnes večera v noci jasno, 14 až 11 stupňů noční teplota. Zítřek bude jasný, odpoledne se může na menší části kraje přechodně vytvořit drobná kupovitá oblačnost. Na jihu Moravy naměříme až 31 stupňů, ve Zlínském kraji maximálně 29.
2: Hrajeme hity pro

0: Myslíte si, že znáte Jižní Moravu opravdu dobře? Jižní Morava je plná zajímavých míst, osobností i událostí. Odhalujte je s námi každé všední odpoledne po 16. hodině v nové soutěži Tajemný jih.
1: A tentokrát v Tajemném jihu soutěžíme o poukazy na zážitkové malování a v úterý a ve čtvrtek dokonce o týdenní letní příměstské tábory pro děti v břeclavském uměleckém ateliéru Art Tia v hodnotě 4000 korun. Objevte radost stvoření bez tlaku na výkon. Ateliér Art Tia Břeclav. Více na tymeaturciak.art.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.

0: sobotu 6. června ožije nádvoří komunitního centra PFAN v Pohořelicích trhem s regionálními produkty, který je součástí slavností města Pohořelice. Představí se také držitelé regionální značky Brněnsko originální produkt. Těšit se můžete na poctivé dobroty, rukodělné výrobky i příjemnou atmosféru. Začíná se ve 13 hodin. Více informací na Facebooku MAS pod Brněnsko. Zahrádkáři z Skalka vás zvou v sobotu 30. května od 14 hodin do sklepní uličky ve Skalce na Open Air Festival Víno mezi sklepy. Těšit se můžete na prezentaci místních vinařů a vinařských firem regionu i na ochutnávku vín z 27. ročníku koštu vín místních zahrádkářů. K dobrému vínu nebude chybět ani něco k zakousnutí a hudební doprovod. Odpolední atmosféru zpříjemní také harmonikář.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: koupíte značkové elektrokolo v hodnotě 80 000 korun.
1: Dejte si v Horonínském Burgers Fresh Burger Bistru do 28. května parádní burger nebo žebra.
0: A zapojte se s účtenkou do soutěže o značkové elektrokolo v hodnotě 80 000 korun. Velké

0: RegioJet Ignis Brunensis. Světová přehlídka ohňostrojů startuje. Sobota 30. května ve 22.30 v areálu Měvkovského na Brně Jihu. Zahajovací ohňostroj Bella Ciao v italském rytmu. Po úvodní prelude pokračujeme s uměleckými ohňostroji i dronovými show na brněnské přehradě. Pozor! Letos přehrada nově na začátku prázdnin. Od 27. června do 4. července. Ohňostroje Česka, Švýcarska, Finska a světelné show s rekordními 500 drony. Více na ignisbrunensis.cz. RegioJet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně.
1: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
2: Rádio Jih. Počasí.
3: Moravoj při pondělku, máme pro vás na jihu počasí na dnešní noc a zítřejší den a je na co se těšit. Dnes v noci na Moravě jasno a teploty od 9 do 14 stupňů, v úterý pak většinou jasno a teploty letní od 29 do 32.

0: pondělní večer na jihu se rozbíhá a já jsem rád, že jste s námi na cestách, doma a někteří samozřejmě ještě i v práci. Ale speciálně pro vás chystám další songy a pozvánku na letošní dny Slavkova u Brna, kterým bude patřit tento víkend, tedy květnové finále. Na pozvánku počkejte a mějte skvělý pondělní večer ve společnosti Rádia Jih.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: pondělí večer zůstáváte si hem, no a platí, že ve Slavkově u Brna se připravují letošní dny města. Těm bude patřit tento tedy poslední květnový víkend, dny od 28. do 31. května. A vy právě v tyto dny ve městě zažijete Elimon Fresh Festival v Zámeckém parku, jinak obrovský festival gastronomie. K tomu koncerty mimo jiných i Michala Hrůzy s kapelou Hrůzy, dále taneční vystoupení, vyhlášení sportovce roku, jarmark, divadelní představení, program chovatelů nebo křest knihy za Slavkovskou oponou. Tedy mrkněte do programu letošních dnů Slavkova u Brna a vyražte si to tam tento, tedy poslední květnový víkend užít. V tento moment už ale nástup zpět na večerní vlnu jihu, tu jsou další hity pro dobrou náladu. Krásný večer jižní a jihovýchodní Moravo.
1: Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 25. květnový večer na jihu běží a my zdravíme do všech koutů naší Moravy. A my dnes přidáme ještě info k letošním slavnostem města Pohořelice. Těm bude patřit první červnový víkend a událost slibuje našlapaný program. Kdo do města letos dorazí, prozradím za chvilku, tak si na to počkejte. A do té doby užívejte večer ve společnosti hitů pro dobrou náladu. Krásný pondělní večer vám si hupřeje Josef Bouda.
1: Poslouchejte Rádio Jih online.

Mrkněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz. Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Uherské Hradiště na 969.

FM. Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávaj zatáčky, toží se svět sem na sračky, vedle mě zvrací princezna.

0: 25. květnový večer, jedete dál na vlnách jihu a my přidáme další novinku. Pohořelice se připravují na výroční 20. slavnosti města. Ty proběhnou 5. a 6. června a vy si v rámci nich užijete třeba koncerty Marie Rotrové, Dary Rollins nebo Pokáče. Přidají se navíc Valda Gang, Vesna, Rytmo Factory, Bez kofeinu a spousta dalších. Vstup bude zcela zdarma, chybět nebude spousta pití a jídla, tedy oslava 20 let města Pohořelice už 5. a 6. června. My na jihu třeba pro váš čas, kdy spřádáte plány na další dny, přidáme další hity pro lepší náladu, pojďme do nich. Krásný večer jižní a jihovýchodní Moravo.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: pondělní 25. květnový večer na jihu startuje poslední květnový týden a já doufám, že jste dnes nezapomněli pogratulovat violám. No a zítra už své jmeniny oslaví muži jménem Filip. Filipů na Hodonínsku 293, na Břeclavsku 268, na Kyjovsku 260, na Zlínsku 487, u nás na Bučovicku 71 Filipů a v Brně 1994. Filipům přejeme vše nejlepší a hlavně tomu svému doma, no a dnes už zůstaňte s hity pro dobrou náladu. Všem krásný pondělní večer si ho přeje Josef Bouda.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: koupíte značkové elektrokolo v hodnotě 80 tisíc korun.
1: Dejte si v Horonínském Burgers Fresh Burger Mistru do 28. května parádní burger nebo žebra.
0: A zapojte se s účtenkou do soutěže o značkové elektrokolo v hodnotě 80 tisíc korun.
1: Velké finále nás pak čeká v pátek 29. května tady na Rádiu Jih.
0: Více info na www.radiojih.cz.
2: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
0: Rádio Jih. Počasí.
3: Moravoj při pondělku, máme pro vás na jihu počasí na dnešní noc a zítřejší den a je na co se těšit. Dnes v noci na Moravě jasno a teploty od 9 do 14 stupňů, v úterý pak většinou jasno a teploty letní od 29 do 32.

0: pohodový 25. květnový večer. Přejeme si ho vám všem, kdo zůstáváte s rádiem Jižní Moravy, s rádiem Jih. No a my se dnes hned z kraje večera podíváme i do mých milovaných Čejkovic, kde už dnes probíhají přípravy na letošní slavnosti vína. Podrobnosti k události nabídnu za chviličku, tak zůstaňte doma v práci nebo i za volanty s Jihem a s hity pro dobrou náladu. Krásný večer Jižní a jihovýchodní Moravo.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: celým širým světem, večer pít víno, na nebe se dívat. Dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Večerní vlna jihu, no a platí, že zahradu Čejkovického zámku už 6. června po roce ovládnou pointy 27 nejlepších čejkovických vinařství. Zažijete stovky vzorků nejlepších moravských vín, hrát bude muzika, chybět nebudou food trucky, skákací hrad a spousta aktivit pro děti. Takže letošní čejkovické slavnosti vína v prostorách zahrady zámku Čejkovice už 6. června. Do Čejkovic dnes speciální pozdrav, no a tohle jsou novinky z naší Moravy a já k ním přidávám další hity pro super náladu. Parádní pondělní večer vám si přeje Josef Pouda.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: parádní pondělní večer, přejeme si ho vám všem, kdo i dnes jedete na všech vlnách rádia jich. No a my se dnes ještě budeme věnovat i bílokarpatským slavnostem v Uherském Brodě. Těm bude patřit vlastně druhý červnový víkend. Pozvánečku přidám už za chvilku, tak zůstaňte s námi a užívejte pondělní večer ve společnosti nejlepších hitů pro dobrou náladu. My jsme Rádio Jich.
1: Poslouchejte Rádio Jich.

Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Zlín na 98 FM.

0: 25. květnový večer trávíte si Hem, no a Uherský Brod bude i letos, vlastně hned druhý červnový víkend žít bílokarpatskými slavnostmi. Od 11. do 14. června tak budete moct zažít pestrou škálu aktivit, koncertů a výstav. Součástí slavností budou i koncerty Streetu 69, UDG nebo Hradišťanu. Chybět nebude folklorní program, jarmark lidových řemesel nebo fotbalová utkání. Takže mrkněte do programu letošních uherskobrodských bílokarpatských slavností a vyberte si to, co vás bude bavit nebo zajímat. My si zdravíme i Uherský Brod, no a v pondělí večer jedeme dál, a to z hity pro dobrou náladu, tak se bavte. Pohodu vám si přeje Josef Pouda.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

In here.

0: vyrobíte značkové elektrokolo v hodnotě 80 tisíc korun.
1: Dejte si v Horonínském Burgers Fresh Burger Bistru do 28. května parádní burger nebo žebra.
0: A zapojte se s účtenkou do soutěže o značkové elektrokolo v hodnotě 80 tisíc korun.
1: Velké finále nás pak čeká v pátek 29. května tady. Na Rádiu Jih.
0: Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih. Počasí.
2: Pondělní večer na jihu 21. hodina a já mám pro vás výhled na počasí dnešní noci a zítřejšího dne. Dnes v noci na Moravě jasno a teploty od 9 do 14 stupňů. Úterý pak většinou jasno a teploty letní od 29 do 32 stupňů. Jak bude vím, já teď už pojďme dát další set těch nejlepších hitů pro dobrou náladu. Krásnou pondělní noc jižní a jihovýchodní Moravo.
0: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Radio Jih.

0: Myslíte si, že znáte Jižní Moravu opravdu dobře? Jižní Morava je plná zajímavých míst, osobností i událostí. Odhalujte je s námi každé všední odpoledne po 16. hodině v nové soutěži Tajemný jih.
1: A tentokrát v Tajemném jihu soutěžíme o poukazy na zážitkové malování a v úterý a ve čtvrtek dokonce o týdenní letní příměstské tábory pro děti v břeclavském uměleckém ateliéru Art Tia v hodnotě 4000 korun. Objevte radost stvoření bez tlaku na výkon. Ateliér Art Tia Břeclav. Více na timeaturciak.art.
2: Rádio Jih.

0: značkové elektrokolo v hodnotě 80 000 korun.
1: Dejte si v Horonínském Burgers Fresh Burger Bistru do 28. května parádní burger nebo žebra.
0: A zapojte se s účtenkou do soutěže o značkové elektrokolo v hodnotě 80 000 korun.
1: Velké finále nás pak čeká v pátek 29. května tady na Rádiu Jih.
0: Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih. Počasí.
2: Moravo pondělí ve finále, vy jste si hemi tu 22. hodina a já mám pro vás aktuální zprávy, pokud jde o počasí. Dnes v noci na Moravě jasno a teploty od 9 do 14 stupňů. V úterý pak většinou jasno a teploty letní od 29 do 32 stupňů. Teď už ale zpátky k mixu, mám pro vás další nálož skvělé muziky. Krásnou noc vám z Hodonína přeje Josef Bouda.

0: koupíte značkové elektrokolo v hodnotě 80 000 korun.
1: Dejte si v Horonínském Burgers Fresh Burger Bistru do 28. května parádní burger nebo žebra.
0: A zapojte se s účtenkou do soutěže o značkové elektrokolo v hodnotě 80 000 korun.
1: Velké finále nás pak čeká v pátek 29. května tady na Rádiu Jih.
0: Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih. Počasí.
2: Hodinu před půlnocí zůstáváte si hem, no a já vám teď hned poskytnu předpověď, jak bude ještě dnes po zbytek noci a zítra na Moravě. Dnes v noci zůstane na jihu jasno a teploty od 9 do 14 stupňů. V úterý pak většinou jasno a teploty letní od 29 do 32 stupňů. Každopádně i pro poslední hodinku dnešního dne tu mám set skvělých hitů, které i před půlnocí zvedají náladu. Tak mějte krásnou noc. Z Hodonína vás i dnes zdraví Josef Pouda.

At night.

že posloucháte Rádio Jih i online. www.radiojih.cz Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Břeclav na 101.4 FM.

0: se značkové elektrokolo v hodnotě 80 tisíc korun.
1: Dejte si v Horonínském Burgers Fresh Burger Bistru do 28. května parádní burger nebo žebra.
0: A zapojte se s účtenkou do soutěže o značkové elektrokolo v hodnotě 80 tisíc korun.
1: Velké finále nás pak čeká v pátek 29. května tady na Rádiu Jih.
0: Více info na www.radiojih.cz.
2: Rádio Jih. Počasí.
3: Moravo, je tu půlnoc a my na jihu startujeme poslední květnové úterý s datem 26.5. Na Moravě zůstane po zbytek noci jasno a teploty od 9 do 14 stupňů. V úterý pak většinou jasno a teploty letní od 29 do 32 stupňů. Krásný zbytek noci přejeme a též pohodový úterní den ve společnosti Rádia Jih.

přírodě. Online vysílání Rádia Jih nyní pohání energie ze 100% z obnovitelných zdrojů. Díky, že posloucháte Rádio Jih i online. www.radiojih.cz Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme

0: vyhrajte značkové elektrokolo v hodnotě 80 000 korun.
1: Dejte si v Horonínském Burgers Fresh Burger Bistru do 28. května parádní burger nebo žebra.
0: A zapojte se s účtenkou do soutěže o značkové elektrokolo v hodnotě 80 000 korun.
1: Velké finále nás pak čeká v pátek 29. května tady na Rádiu Jih.
0: Více info na www.radiojih.cz.

0: si, že znáte Jižní Moravu opravdu dobře. Jižní Morava je plná zajímavých míst, osobností i událostí. Odhalujte je s námi každé všední odpoledne po 16. hodině v nové soutěži Tajemný jih.
1: A tentokrát v Tajemném jihu soutěžíme o poukazy na zážitkové malování a v úterý a ve čtvrtek dokonce o týdenní letní příměstské tábory pro děti v břeclavském uměleckém ateliéru Art Tia v hodnotě 4000 korun. Objevte radost stvoření bez tlaku na výkon. Ateliér Art Tia Břeclav. Více na timeaturciak.art.
0: Rádio Jih.

0: koupíte značkové elektrokolo v hodnotě 80 000 korun.
1: Dejte si v Horonínském Burgers Fresh Burger Bistru do 28. května parádní burger nebo žebra.
0: A zapojte se s účtenkou do soutěže o značkové elektrokolo v hodnotě 80 000 korun.
1: Velké finále nás pak čeká v pátek 29. května tady na rádiu.